0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
1: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
0: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
2: Mám to maso, něco pako.
3: A s tabákem možná?
0: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?

0: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
1: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
2: To je dobrý!
3: Raní Kiss, od 6 do 10.

0: Jasný.
1: Paráda.
2: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

family. The love.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jasmenem je zahrát si na bubeníka. Do činelu, který máte tady ve studiu, musíte udeřit ve stejnou chvíli, kdy bicista Whitney Houston do bubnu. Ten, kdo prohraje, ten musí olíznout tomu druhému chodidlo.
0: Yes, man.

0: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz. Wow.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Vy jako co v tom rádiu dokážete, vy jste fakt hustá parta.
2: Strašně se mi to líbí.
3: Husí kůže.
4: Husně fotucha kuchu.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
5: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Kiss. Počasí.
8: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví místy přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
9: Krásné dobré ráno, kysáci, máme 7 hodinu raní a je tady neděle a samozřejmě taky Kiss Active Weekend.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Krásné dobré ráno, samozřejmě brzké, co si budeme povídat. Pro ty z vás, kteří už jste vzhůru společně se mnou, tak posílám na Kisu další dávku skvělé muziky. No a vítám vás samozřejmě v tom nedělním dni. I dnes tu budeme společně do 13. a i dnes nás čeká soutěž Ulupeny, taky víkendové jukeboxy a nebudou chybět ani tipy na to, co s volným časem. Takže pokud nějaký ten tip máte, neváhejte a jsem s ním.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: No tak to je rubrika, do které samozřejmě můžete přispět i vy, kysáci, takže pokud máte třeba nějaký plán na dnešní den a víte o nějaké akci, která se blízko vašeho bydliště, ku příkladu, pořádá, anebo ji možná sami pořádáte, tak o ní můžete právě skrz éter Rádia Kiss dát vědět ostatním kysákům. No a já se jdu podívat, co tady pro vás připravili holky.
2: Zveme vás dnes na pražský Oktoberfest. Letos se koná v industriálním prostředí bývalé továrny Praga. Těšit se můžete na nefalšovanou bavorskou pivní zahrádku. Nenechte si ujít festival radosti a kamarádství, tupláků plných bavorského piva i stylových pokrmů.
1: A tak to je bezvadný. Pro milovníky piva takový český pražský Oktoberfest, proč ne? No a pak bychom tady měli ještě něco pro ty z vás, co třeba abstinujete.
2: Zveme vás do Luhačovic na jedinečný festival čaje, který vás provede fascinujícími čajovými kulturami z celého světa. Čeká vás harmonické setkání chutí, vůní a tradic od jemných zelených čajů přes vzácné olongy až po výrazné černé čaje. Akce je součástí výstavy bonsaje a umění.
1: Teresko, děkujeme za tipy. No a vy mi dejte vědět, kam vyrazíte, kysáci.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

Jděte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

Taky Dua Lipa, no já tady pro vás mám třeba ještě Martina Gerixe, Roxeťáky a nebo Rihanu, co se týká muziky. No a pozor, taky se budeme bavit o nevěře, kysáci, ano? Víte, že lež má krátké nohy, no a nevěra, ta poměrně taky. A můžete skončit až ve vězení, co jste určitě nevěděli, o co jde, tak to se dozvíte už za pár minut právě tady ve vysílání Rádia Kiss. Tak zůstaňte s námi.

vám všem, kteří právě teď ladíte Kiss. A nebudete mi to věřit, ale i můj oblíbený kolega Radek Hrdina je už v tuhletu chvíli vzhůru, což samozřejmě nebývá zvykem. A teď ladí můj libý hlas, neb mu velmi, velmi chybí. Ano, vy víte, že v pátek jsme se s Ráďou rozloučili a zítra spolu máme zase vysílat. Nicméně on prostě beze mě nemůže být. Takže jak vlastně slyší, že já hovořím, tak si hned zapíná rádio a zkrátka poslouchá. Tak Ráďo, ty si tam teď nacpáváš pořádně bachůrek, viď? Tak prosím tě, jo? Ne, že mi to všechno sníš, koukej taky něco zítra donést do odpoledního jumpu. No a teď už pojďme zpátky k tomu příběhu, který jsem vám tady slibovala. Vy víte, že já teda jako za nevěru úplně nejsem, myslím, že je spousta jiných možností, jak se to dá řešit. A právě proto mě zaujal příběh jedné takové nevěrnice, která byla nevěrná svému manželovi. A ten jí, prosím vás, pěkně přistihl za pomocí vysavače. Jo? Ten jsem si teď teda nedávno pořídila domů, ještě jsem ho nerozbalila. Dneska se na to chystám. A on má takovou jako kamerku, aby dokázal prostě zkrátka si ten prostor nějakým způsobem načíst a mohl v něm vysávat. No a díky té kameře zkrátka můžete špehovat i své okolí. Představte si to, což samozřejmě ta žena nevěděla. No a tak u soudu tím tedy dokazoval její nevěru, což teda ona musela přiznat, ale ona zase ho potom zažalovala, prosím vás pěkně, za to, že jí vlastně takhle sledoval nelegálně. A ten muž, přestože byl chudák, ten, který byl vlastně podveden, muž musel potom putovat na 5 měsíců za mříže. No chápete to? Stalo se to teda samozřejmě ne u nás, stalo se to na Tajvanu, ale takový tam jsou zákony. Tak bacha na to špehování, prosím vás pěkně, jo?

0: jsem za volantem po celé republice.
1: No přátelé, pozor, pozor, už tady mám nějaké dopravní nehody hned takhle po ránu. D6, tam bacha mezi 0. a 1. kilometrem ve směru na Prahu, protože tam se bouralo a je to s únikem voleje, bude se tam teď odstraňovat, takže počítejte se zdržením. Stejně tak na D4 na 64. kilometru ve směru na Strakonice a pozor také na D35, i tady se bouralo a to mezi 268. a 267. kilometrem ve směru na Hradec. Tak ať už dneska jedete kamkoliv, tak se nám hlavně v pořádku vrátí.

Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské vodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: 8. hodina raní je tady a pokud právě teď vstáváte, tak vám z Kissu přejeme krásné dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Tak pokud už patříte mezi ty, kteří jste vzhůru a ladíte Radio Kiss, tak byste mi klidně mohli dát vědět přes aplikaci, kde mi můžete nahrát hlasovku, jak to máte s umělou inteligencí. A jestli ve svých životech hojně využíváte AI, a nebo je to spíš taková okrajová záležitost, anebo to třeba nepoužíváte vůbec. Já tady mám takový zajímavý příběh o AI a takovou predikci, no a jestli se naplní, takhle není to pro nás lidi moc pozitivní, teda musím říct, jo? Uvidíme, samozřejmě vám o tom popovídám v dalších minutách vysílání Radia Kiss a vy mi mezi tím můžete dát vědět, jak jste na tom právě s AI.

0: To byl Justin Timberlake na Kissu. No a já vás zdravím z nedělního vysílání, Kiss Active Weekendu tady na Radio Kiss. A před malou chvílí jsem se ptala, jak jste na tom s AI, jestli používáte, využíváte, nebo jestli to jde spíš mimo vás, jestli tomu důvěřujete, nedůvěřujete, bojíte se toho. No pojďme se na to podívat.
1: Nejradši bych ti, Soničko, řekl, že každý chlap má svoji AI umělou inteligenci. Tam někde momentem níž, než je velký mozeček, ale jo, využívám to někdy, je to dobrá věc. Musí vývojáři uhlídat ty pravidla, aby si AI nedělala, co chce, aby měla nějaký limity, nějaký normy, tak jako všechno na světě.
0: No, tak to zní samozřejmě velmi, velmi dobře a pozitivně, nicméně teda to je právě to, co se nedaří těm výzkumníkům uhlídat jakési normy. A představte si, že teď vyšel nějaký průzkum, kde v podstatě i sami výzkumníci, především tedy Jacob Coxon, který se v posledních letech věnoval před tréninku umělé inteligence ve společnosti OpenAI, vlastně zjistil a rezignoval na svoji pozici, protože má pocit, že AI jde dopředu tak velmi rychle, že by nás do jedné dekády mohla všechny vyhubit, protože už vlastně sama zlepšuje samu sebe a používá k tomu jakýsi jazyk, který třeba bývá i nerozluštitelný právě pro lidskou společnost. Takže je to poměrně důrazné varování, řekla bych, před důsledky, které vlastně může ten vývoj umělé inteligence pro lidstvo samotné znamenat. No tak uvidíme, jestli se máme čeho bát nebo ne, ono stejně co bude, bude a my už s tím asi nic v tuhletu chvíli neuděláme. Každopádně zlepšit náladu si můžeme vždycky pozitivní muzikou tady u nás na Kissu. Co říkáte?

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
3: Radím vám dobře.
4: Vsaďte na Romana.
0: Yes.
1: A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
5: Roman.
3: Ne.
5: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny?
6: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

Expressu. Máme 20. září, dnes je neděle. Krásné dobré ráno vám všem, co právě teď ladíte ke Seno. A pokud vás zajímá, která z celebrit krade a co... No, tak poslouchejte dál Radio Kiss, za malý okamžik se na to podíváme. Já jenom řeknu takovou zkratku J-Lo. Vy určitě budete vědět. Budete koukat. I já jsem koukala.

Radio Kiss. No a za malou chvíli už tady budeme mít taky dnešní první dopravu, tak já doufám, že pokud jste na cestách, tak nám dáte samozřejmě vědět, co a jak, jak to na těch cestách vypadá a no a taky si popovídáme o novince, o Tamagotchi, ale to až v příští hodince, jo, protože teď mrkneme na to, kdo kde kradl a jak to teda vlastně bylo. Představte si, že oni chytili nějakou paní, je to nějaká 35letá kvastová z Minnesoty a ta byla zatčená na konci asi srpna a byla podezřená z krádeže dvou akumulátorů v hodnotě asi 12 000 korun, což by nebylo tak jako divnýho, každý by to přešel, jenomže oni, když ji vlastně vyfotili a dali na nějakou tu nástěnku Wanted, tak zjistili, že je velmi podobná Jennifer Lopez, jo? A to teda udělalo samozřejmě hit z její fotky a obletělo to celý internet, dostalo se to i k nám tady do Čech. A teď já jsem vám tu fotku zavěsila na... do storíčka na Instagram Sonia Edde. A dala jsem vám tam i anketu, abyste se mohli vyjádřit, jestli vám opravdu přijde podobná tý Jennifer nebo ne. Mně teda jako nepřijde, jo? Je to taková Jennifer zvyše, řekla bych, teda hodně zvyše a potřebujete podle mě dost jako fantazii na to, abyste teda v tom tu Jennifer viděli. Nicméně lidé se shodují na tom, že skutečně si ty dvě dívky podobné jsou. Tak schválně dejte vědět, je to tak, že teda Jennifer nic neukradla nakonec, byla to pouze její nepovedená dvojnice, taková Jennifer zvyše, ale dělá jí ostudu, chudák holce je dýno, ušatý. Jsem zvědavá na váš názor, kyzáci.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně to vypadá docela pozitivně, musím říct, ale dneska bude neděle a věřím, že ten provoz nám ještě během dne zhoustne, takže opatrně tudy. Nicméně Brno, venkov Modřice, tady se boural na silnici 152 a potom ještě v Hladíkově ulici v Brně. To by mělo být pro tuto chvíli vše. Každopádně pokud víte o nějakých komplikacích na cestách, dejte nám vědět, kysáci. Děkujeme.

0: je ten tvůj.
1: Počkej si na výzvu a nech si zahrá. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
2: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy. Od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví místy přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
3: I v dopoledním vysílání Rádia Kiss vás čeká skvělá muzika. Dáme si DJ Antoine anebo DJ Boba.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Přátelé, moji milovaní, máme tady neděli, to znamená, že je tady stále ještě Kisakty víkend a i v neděli je co dělat, co si budeme povídat a já věřím, že vy nějaké tipy pro nás máte stejně tak jako my pro vás. Tak pokud ano, neváhejte, vemte apku, nahrajte hlasovku s tím, kde, co a jak, kam se chystáte, co je ve vašem okolí nebo třeba co sami požádáte a už za malou chvíli vám nějaký ten tip tady na Kisu dám.

0: Kiss Active Weekend.
1: No a pojďme se mrknout, co se dneska kde děje a kam nás vy kysáci zvete. Tak Martine.
2: Dobré ráno, kysáci, kysáčata. Dneska opět dny na to. Včera 95 tisíc lidí. Dneska doufám, že to bude klidnější, takže vyrážím s mnoučatama. Takže všichni dojďte. Zatím čaos, Martin.
1: Wow, 95 tisíc lidí, to je teda už jako pořádný vagónek, co si budem. No a pak bychom tady měli ještě jednu pozvánku do Jihlavy.
3: Ahojte kysáci a kysačky. Pokud máte rádi retro vozidla, starý prostě 9TR-ko, 14TR-ko, tak můžete dneska od 10 do 16 dorazit do Jihlavy, kdy se budou projíždět, musíte se zdarma svést, takže jen můžu doporučit, pokud opravdu máte rádi retrovozy, zdraví Lorik.
0: Kiss Active Weekend.

0: tři, dobrý. Paráda.
1: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Syn

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: A pojďme se na jednu z nich podívat. Tentokrát to bude Armando Christian Perez. Možná nevíte, o kom je řeč, ale když řeknu Pitbull, tak už to bude všem naprosto jasný. Dneska poslechneme jeho legendární song Don't Stop the Party, který byl v součástí jeho 7. studiového alba a byl velice, velice úspěšný. Byl to jeden z jeho nejprodávanějších hitů. A ještě taková zajímavost o něm. Nevím, jestli to víte, ale právě Perez se narodil jako první v generaci kubánských přistěhovalců. Ovlivněn byl majamským hip-hopem a rapovat sám začal, když byl na střední škole. No, dobře udělal kluk jeden, já si myslím, že mu to jde.

Od mikrofonu Rádia Kiss vás zdraví Sonja Ede a já tady mám dneska něco pro všechny kámošky, kamarádky, bífíčka, bestfriendky a já nevím, jak se tomu ještě jako jinak říká. Každopádně dnešek, to znamená 20. září, dnešní neděle, je den ženského přátelství, prosím vás pěkně. A vy právě v tuto chvíli na sociálních sítích Rádia Kiss, tedy především na Instagramu, můžete označit nějakou tu kámošku, se kterou byste přežila úplně všechno, jestli nějakou takovou máte. A jestli vůbec třeba věříte na přátelství mezi mužem a ženou. To byste mi mohli dát vědět přes aplikaci Rádia Kiss, jak jinak, jestli si myslíte, že to je možný, anebo že tam vždycky jako je nějaká ta jiskřička něčeho jako trošku víc. Neříkám, že to vždycky musí jako přijít do něčeho víc, ale jestli skutečně může existovat přátelství mezi mužem a ženou. Jo, tak to bychom si dali takovou malou anketku k tomu dnešnímu dni. Sice dnes se to týká teda jenom ženského přátelství, ale proč ne? Pojďme. Jsem zvědavá na vaše odpovědi, kysáci.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A vezmeme vás na Olomoucko, kde se bouralo v Přáslavicích, dále také v Šumperku, tady to je ulice Jesenická. A na Havlíčkobrodsku je to obec Vysoká, kde došlo k dopravní nehodě a je tam neprůjezdný zcela jeden jízdní pruh. Tolik tedy doprava před 10. hodinou. Pokud budete vědět o nějakých jiných komplikacích na cestách, dejte vědět Kysáci. Děkujeme.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví místy přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
5: Svátek dneska slaví Olek, máme 20. září, je neděle, tak mu nezapomeňte popřát, jako my tady na KISu. Všechno nej.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

existuje přátelství mezi mužem a ženou? Co myslíte, kysáci? Dejte vědět, vemte apku Rádia Kiss a pojďte mi odpovědět, jaký názor na to máte vy. Docela mě to zajímá, protože samozřejmě my jsme to tak trošku jako nakousli už v té předcházející hodině, ale teď se tomu malinko pověnujeme. Našla jsem i nějaká čísla, i nějaké statistiky. Jak jste na tom a co si o tomhle tom myslíte? Jestli je to možné, nebo je to často komplikované, nějakou vzájemnou přitažlivostí třeba, nebo tam jde vždycky vlastně o něco jiného. Dejte vědět, přátelství mezi mužem a ženou, to je to, co tady dneska v neděli, v nedělním vysílání Kiss Active Weekendu řešíme. A mě docela zajímá, co si o tom myslíte vy. Za malou chvíli na to podíváme.

0: a skutečně existují, protože podle posledního průzkumu si představte si, 77% Čechů myslí, že přátelství mezi mužem a ženou bez sexuální přitažlivosti je možné. A já se teda přikláním k tomuto názoru taky. Já si taky myslím, že může existovat přátelství mezi mužem a ženou jako opravdové přátelství. Proč by ne? No a pojďme se podívat na to, co si myslíte vy, naši kysáci.
1: Čau, kysony. Tak přátelství mezi mužem a ženou určitě nějaké je. Důkazem si toho ty a Ráďa Hrdina. Měj krásnou neděli. Čau, Zuzka.
0: Zuzi, to je krásná odpověď, to máš pravdu, to mě vlastně vůbec nenapadlo, i když bych ho teda někdy opravdu roztrhla jak hada, tak musím říct, že ano, že takhle to je. Co Mirka?
2: Ahoj, nevím, proč by nemohlo být přátelství mezi ženou a mužem. Já takové přátelství zrovna mám a jsem velice spokojená. Ahoj, Mirka Dobronín.
0: No vidíte to.
3: Děvečko, ahoj, Soničko. Hele, já jsem teď přemýšlela nad tím, že děti jsou vlastně ve školce nebo i ve škole dělený na skupinky kluci s klukama, holky s holkama. Protože prostě kluci mají společného jít s klukama a holky zase s holkama. Ale že kdyby se od malička učili kluci hrát si s holkama a holky zase s klukama, že by ty přátelství mohly fungovat. Ale kdo ví, vej, to by se musela vyzkoušet na nějaký nový generaci, to by bylo prima.
0: Tak to jsme si do toho trošičku zamotali, ale každopádně naprosto souhlasím. No tak uvidíme, budeme zkoušet.

0: odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Jsou tady víkendové jukeboxy a s nimi samozřejmě i linka 210-323-323, která vede sem ke mně do studia, abyste si mohli něco přát. No a já už mám na drátě Janičku. Jani, ahoj.
2: Ahoj, Soni.
1: Ahoj, prosím tě, odkud voláš a jak trávíš tu zářivou neděli?
2: Tak já volám z práce, no a teďko natírám právě kotce pro Viki. Svoji práci už mám udělanou, ale to je taková jenom, protože máme hezky tady, tak nechci sedět, tak si taky ještě něco udělat v práci.
1: No ty jsi ale člověče pilná včelka, to si úplně zasloužíš tu písničku, a tak řekni teda, jakou jsme vybrali a co těm bejkům tam zahrajeme?
2: Tak já bych chtěla od Sabriny Boys a bejkům zahrajeme to.
1: Tak jo, dobře, a buď na ně hodná, na ty bejčky, já jsem taky bík, jo, znamením, takže,
2: jo, takže prosím tě. Oni jsou hodní, tak. Já nemusím na ně řvát.
1: Přesně, trošku jim tam naddržu, jo?
2: Jasný.
1: Janičko, díky za zavolání, ať ti to jde pěkně od ruky, samozřejmě, pozdravuj bejčky. No a Sabrina už míří do éteru, měj se krásně,
2: ahoj. Děkuju, ahoj.

kterou přináším do éteru Rádia Kiss. A bude to pro všechny milovníky zmrzliny, nanuku a vůbec tady těch mražených věcí. Nevím, jestli jste to už zaznamenali, nebo stačili zaznamenat, ale jeden takový výrobce kečupu, takový velmi známý Heinz, tak si představte, už neví, co s kečupem, a řekl si, že z něj zkusí udělat nanuk. No, teď mě zajímá, jestli byste si takovýhle nanuk dali. Já teda vůbec nemusím kečup, takže pro mě to určitě není. Já bych za to vděčná nebyla, ale věřím, že to je taková zdravější novinka třeba takovýho jako magnumu, že jo? Protože tam máte akorát tuk, smetanu a spoustu cukru. No, tady asi taky nějaký ten cukr bude, ale tak jakože, víte jak, je i rajčatová šťáva, všechno, tak proč by nemohl být rajčatový nanuk? Někdo si ho dá třeba s láskou a s péčí, no já nevím, já bych ho teda nechtěla. Ble, fuj, tajíksle. Co přinesou příště? To by mě zajímalo, jestli třeba přijdou i s nějakým tatarkovým nanukem, to by musel být taky pěkný hnus, nebo třeba s nanukem ze sardinek. No, kdo ví, co nás ještě čeká?

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A už nám to housne a už se začíná bůra, takže opatrně za těmi volanty. Bouralo se ve Znojimě na ulici Vídeňská, pozor také v Plzni, tady je bouračka v ulici Plaská. Pak tady mám ještě České Budějovice, ulice Kněžkodvorská, no a Ústí nad Labem, ulice Předmostí. Všude tady došlo k dopravním nehodám, pojďme mrknout ještě v rychlosti na Prahu, tady to je Ruská a pak také D3 hlásí dopravní nehodu na 124,5 kilometru ve směru na České Budějovice. Toť vše, šťastnou cestu, kesáci.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
5: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví místy přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
6: My se pomalu, ale jistě blížíme k obědu, tak schválně, co dneska vaříte dobrýho? Mňam, mňam, mňam.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Já vím, tisáci, vy určitě čekáte na to, až se začne soutěžit o lupeny. O lupeny na středeční koncert Pussycat Dolls, které tady samozřejmě rozdáváme na vlnách Rádia Kiss, a vy soutěžit si je budete moc i dnes o víkendu. Co je k tomu potřeba? Znát naše telefonní číslo 210 323 323, to určitě všichni znáte. No a samozřejmě taky dobře poslouchat, protože ve chvíli, kdy zazní písnička od Jamilie Superstar, kterou vy určitě dobře znáte, tak musíte volat. A pakliže se vám to podaří a dovoláte se mezi prvními, no tak co se bude dít? Lístky jsou vaše a vy můžete ve středu vyrazit na parádní koncert. Tak leďte Kiss!

0: taky musím splnit a samozřejmě proměnit písničku od Jamilie v lístky na Pussycat Dolls, který tady budou už ve středu a vy se do Outučka můžete teď úplně zcela zdarma podívat na jejich skvělý koncert. No a já se ptám, koho mám v tuhle tu chvíli na drátě? Halo, halo.
1: Ahoj, Veronika.
0: Verunko, já tě zdravím, tak kde pak posloucháš a taky při čem Radio Kiss dneska, v neděli?
1: Doma poslouchám.
0: Je, tak vidíš to. A vyplatilo se ti to, viď? Vyplatilo se ti to, člověče, holka ušatá. Protože ten tvůj poslech a taky to, že jsi vzala telefonní sluchátko a vytočila si naše telefonní linku 210-323-323, ti vyneslo lístky na Pussycat. Tak koho vezmeš sebou?
1: Já, svýho přítele.
0: To jo, zaslouží si to, jo?
1: Ale jo, zaslouží.
0: Ty seš teda ale hodná přítelkyně, člověče. No, tak jestli si to zaslouží, tak jako samozřejmě. Tak vám přejeme obou, aby se koncert líbil, užijte si ho a klidně můžete poslat třeba nějakou fotku a označit nás na storíčku Radio Kiss, budeme rádi, jo?
1: Dobře.
0: Tak díky za zavolání a papa, zase někdy naslyšenou, ahoj.
1: Ano.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana.
3: Panic. Jo.
4: Což znamená, že u býka to bude kráva?
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
6: Je to kachna.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Legendy Rádia Kiss.
1: Tak tuhle písničku, kterou vám teď pustím právě v Legendách na Rádio Kiss, miluju. A miluju také Run DMC, pamatuju si, když jsem je začala vůbec jako vnímat a když jsme poslouchali na škole, u nás docela frčeli, teda musím se přiznat, Run DMC, a byla to taková velmi jako populární skladba, jo? Tak schválně, jestli ji znáte i vy.

a právě teď dohrávají na Rádio Kiss. Já musím říct, že ve starých dobrých devadesátkách taky byla skvělá móda. Co si budeme, ale prostě stejně ta devadesátková móda nejenom v hudbě, ale také v oblečení se neustále vrací a obnovuje. I když teda musím říct, že teď proběhl New Yorkský Fashion Week a nevím, jestli jste viděli některé záběry, některé modely, ale někdy mám pocit, že skutečně si z nás dělají ty návrháři srandu a že sami se vsází o tom, jestli si tohle opravdu někdo ještě za takovýhle peníze koupí nebo ne, jestli bude někdo tak blbej. S odpuštěním. Jo, prostě vys jedna nejmenovaná značka, která udělala teda bezdomovecké kalhoty, které měly obrovský flek vepředu, jako když se počůráte, jo, a stojí třeba 80 tisíc korun. Tak já vám nevím, jako jestli opravdu je to nějaký sociální experiment a jestli si říkají, hele, takhle tohle už nemůže nikdo koupit. A pak si říkají, hele, oni to fakt koupili, to není možný. No a teď udělali zase, prosím vás, botu, ale je to jenom podpatek. Je to jenom podpatek na takových hřemínkách, který se vlastně připevníte na nohu a chodíte bosí, ale máte tam ten podpatek, jo? Takže si vlastně úplně odkráglujete nohy a naprosto zbytečně, protože prostě to už rovnou můžete chodit jako bosí. Jo, akorát si vlastně ničíte tu klenbu. No, jako jestli tohle si někdo koupí, tak já vám nevím prostě. A samozřejmě to stojí ještě obrovský statisíce. Tak si říkám, jako kam ten svět spěje, člověče? A v čem tady za chvíli vlastně budeme chodit? Triniti vriti, jak se říká, tak to čím méně látky, tím víc to stojí, já vám nevím, kysáci. Starý dobrý devadesátky.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se v Praze, to hned na dvou místech, v Brusnickém tunelu, je tam neprojezdný pravý jízdní pruh a pozor také na ulici Ruskou tady v Praze, tam se také bouralo. Dále to je Plzeň, kde se bouralo v ulici Plavská a ještě jsem tady měla Český Krumlov a tam je to v ulici Sídliště Lešivec. Tady všude dopravní nehody, buďte opatrní, no a samozřejmě jezděte jak jinak než s KISem.

0: vás naše muzika. Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
0: KISS počasí.
2: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví místy přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
3: No a já mám před sebou poslední hodinku mého vysílání, tak doufám, že si ji společně pořádně užijeme, kysáci.
0: Nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

vzpomínáte, kysáci, že včera jsme se tady bavili o tom, že Lidl už nasadil autonomní vlastně dopravce, který nějak zásobují jako ty prodejny. Je to teda v Německu, není to tady u nás. No ale já jsem říkala, že těm autonomním věcem moc jako nevěřím, jo? A že bych si do takového auta teda prozatím nesedla. No a víte, že jsem měla pravdu? Co se stalo, tak to se dozvíte už za malou chvíli tady na vlnách Rádia Kiss. Y venga conmigo. Vámonos al

potvrdilo, protože jeden mladý pakistánský vývojář chtěl v podstatě ukázat svůj nejnovější počin, vlastní verzi autonomního řízení právě v automobilech, které chtěl tedy patentovat a rozdávat do automobilek a tak dále, tak dále. Pozval si několik novinářů na tuto prezentaci, kde chtěl vlastně ukázat, jak to auto dokáže reagovat a autonomně řídit. No a co čert nechtěl? Znáte takový ten zákon schválnosti, že jo? Tak nejenom, že když vzal ty novináře na projížďku, tak to auto se začalo chovat dost nepředvídatelně a nabouralo. Ale ono nabouralo ještě do policejního vozu, aby toho nebylo málo. Takže si myslím, že samozřejmě tady tohleto video se stalo středem nejrůznějších vtípků a teda chudák vývojář, ten se může jít opravdu zahrabat, podle mě od toho se už nikdo nic vyvinout nenechá. Pače si jo, tak to bych se teda opravdu jako divila. Ještě navíc dostal pokutu samozřejmě a doví, jestli o to nebude stát řidičák a bude, i když zase na druhou stranu, kdo by teda vlastně dostal pokutu za tohleto, ten, co sedí vedle, když řídilo to auto, nebo zatknou to auto, no to mi řekněte teda do budoucna, jak se tohleto bude řešit.

0: Hezky, pěkný, paráda.
1: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Let the beat control your body.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
2: No a přátelé, teď budete překvapeni stejně jako já, protože já už mám na telefonu samozřejmě opět jednoho z našich posluchačů. Na telefonní linku 210 323 323 se dovolal kdo? Ahoj.
3: Ahoj, všichni kecáste, tady Filip. Vážený, zdravím, hezký víkend.
2: Ahoj, Fildo. Fildo, a ty jsi říkal, že právě jdeš z výletu, že jsi byl v Lužici nad Vltavou na Mělnicku, kde stojí takový unikátní most, a ty jsi mě docela jako překvapil, protože, a myslím, že překvapíš i naše posluchače, protože spousta to lidí asi vůbec ani neví, že my tady máme padací most.
3: Ano, přesně ten, no. Je to přesně zvedací most. Zvedá se, když proplouvá hodně velká loď, ale hodně lidí o tom vůbec neví, že to tady něco takového máme.
2: Mm-hmm. No teď tady na to koukám a koukám se dokonce i na video, jak se to opravdu skutečně jako zvedá hydraulikou a pak se to zase klesá. To je teda...
3: Přesně, no.
2: To je teda neuvěřitelný, člověče. To je zážitek.
3: Přesně, tak,
2: no. No a ty si říkal, že tam dneska plula jakási princezna?
3: Jo, jo, Elbe Princess, no. Ta pluje teď, myslím, že z Prahy zrovna někam do Německa pluje.
2: Aha.
3: To je největší vstupní loď, kterou tady máme, no, v Česku.
2: Aha, no člověče, ale my se o tebe rozvíme takových věcí. To jsou aspoň, tomu říkám jukeboxy. Tak co zase na oplátku můžu splnit já tobě, prosím tě, a čím tě mohu obohatit, co se týče muziky teda?
3: My jsme se o tom bavili už, my jsme se o tom už bavili, jsme tady spolu povídali, a jestli tě můžu moc požádat, tak by to bylo ta Touch the Sky.
2: Ano.
3: A bylo by to pro tebe do studia, už ti to uteče, a jinak pro všechny kysáky dneska na pohodičku.
2: No taky jo, a taky hlavně pro tebe, a děkujeme moc za infošku, protože teď už jsem zase o něco chytřejší, tak můžu machrovat, víš? Můžu flexit,
3: jasný.
2: Jak se říká.
3: Jo, jasný.
2: Filipku, děkuju, já posílám Touch the Sky taky tobě, díky za zavolání, přeju krásný zbytek víkendu a zase někdy naslyšenou.
3: Tak jo, hezký víkend i v tobě, i všem kysákům.
2: Děkuji.
3: Ahoj.
2: Ahoj.

Dokonce taky snowboardiáci, vzpomínáte na ně? No, to byl krásný film, musím říct. Nicméně teda zima už je za dveřmi, nebojte, já si myslím, že nebude trvat tak dlouho a bude tady dokonce sníh. A za dveřmi je kromě zimy taky náš Honza Průcha, který se na vás těší samozřejmě a také na odpoledne s vámi tady na Rádiu Kiss. Já se budu těšit zase zítra společně s Rádiu Hrdinou v odpoledním jumpu, protože Magdi je furt ještě na dovče, takže si to dáme zítra spolu. No a já jsem našla člověče, jeho nový zevření, jak se teď na Radek bude prezentovat, udělal si nový účes, za maličkou chviličku ho pověsím na Instagram Sony Ede, takže se nezapomeňte kouknout, bude tam taková pozvánka na zítřejší odpolední jumpík. No a do té doby se mějte parádně, papa a krásnou naslyšenou.

0: to.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Zdravíme vás, kysáci na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá. Pražský okruh, tak nájezd číslo 23. Ve směru na D1 tam je nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh. Další nehodu očekávejte také v Ostravě v ulici Plzeňská a D10, 44. kilometr ve směru na Prahu, také nehoda, ale provoz zatím nekomplikuje, nejsou tam kolony. Šťastnou cestu.
1: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Jeden z nejlepších seriálů Apple TV se vrací s šestou řadou. Britská šestidílná série Slow Horses nás zase vezme za tím špinavým, cynickým, ale geniálním špionem, který navenek sice působí jako vyhořelý chlap, ale ve skutečnosti je stále o několik kroků před ostatními. Proto taky vede skupinu podobných zhýralců, s nimiž řeší složitý kauzy. His name is Jackson Lamb, vlastním jménem Gary Oldman. První díl už je venku, tak se dejte a nechte se unést. Z Kysu doporučuje Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme zítra s ochlazením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni.
2: Za malou chvilku je tady 13. hodinka, z KISu vám krásnou neděli přeje Honza Průcha. Teď pojďme za muzikou, jsou tady No Angels.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Taky se nám právě dozněl Loran Wolf, jeho single No Stress. A právě No Stress, to bychom si mohli vzít k srdci a řídit se tím po celý zbytek dnešního dne, po celý zbytek víkendu a ničím a nikým se nestresovat, kysáci. Užívejte si to a mě by zajímalo, jestli si tu neděli užíváte třeba v práci a nebo jste taky někam vyrazili. Takže klidně, jako vždycky, mi nahrávejte nějaký ty vzkazy a možná i tipy na zakončení víkendu přes mobilní apku Radia Kiss. My k tomu budeme hrát Owl City, taky Masterboy anebo David Guetta.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 13 hodin, 16 minut k tomu, i nadále krásnou neděli přejem, no a zdravíme taky Klárku, která se ozvala z její neděle. Co vlastně dělají?
2: Čau, kysáci! Tak my jsme si dneska vyrazili do lesa, na houby, nazbírali jsme si plný košík hub, takže dneska budou řízky. Tak si užijte zbytek víkendu, přejeme vám krásný den. Čágo.
1: Houbový řízky, no tak to bych si dal taky, ale musí se jíst ještě aspoň vlažný, jinak to není ono. Takže dobrou chuť, no a kysáci, vám ať už děláte cokoliv, krásnou neděli.

It's in natural grace for watching young.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Není snad větší hudební legendy v poli taneční muziky, nejen tý devadesátkový, ale zároveň i aktuální. Scooter, tak to je německá kapelka, kterou všichni moc dobře známe. Kdybychom tady jenom jejich největší hity měli jmenovat, tak strávíme opravdu hodně času. Teď je docela zajímavá věc, že už mají na svědomí celkem dost singlů, který jsou úspěšní. Dám příklad Gimme That Noise, Love You More, taky Ray From Outer Space, anebo zatím poslední single No Rewind. A tak se nabízí otázka, jestli třeba Scootři neudělají nové album. Zatím oficiálně žádný takový plán nevydali, ale myslím si a doufám, že rok 2027, letos už to asi nestihnou, tak ten příští rok, že bude taky datem nového alba kapelky Scooter. Tak uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Každopádně teďka ale se vrátíme téměř o 30 let zpět. Rok 1998 a předělávka jedný celosvětově kultovní hudební záležitosti. I Was Made For Loving You, Scooter právě teď na Rádiu Kiss. Tonight, I wanna give it all to you.

0: Tohle byl Markon, I Won't Let You Down na Radio Kiss a teď se pojďme podívat na naší Kiss parádu, kterou si můžete poslechnout dneska od 7 večer s DJem Baselickrem. A do té doby zahlasovat na našem webu kiss.cz o jejím pořadí. Samozřejmě je tam top 10 plus nějaká ta novinka, kterou taky můžete podpořit. Aktuálně vypadá první trojka následujícím způsobem. Na trojce Criss Cross, My Oh My. Na dvojce Offenbach, Four to the Floor. A na jedničce Armin van Buuren, Everlasting. Takže Kiss.cz, tam hlasujte a večer od 7 si nenechte Kiss parádu ujít.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Kiso.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Kisáci D10, stále se tam řeší nehoda ve směru na Prahu na 44. kilometru a lehce se tam zdržíte maximálně do 10 minut. A zdržení do 10 minut je také na D1 ve směru na Prahu od 27. kilometru po nějaký 23. Šťastnou cestu.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Kiss. Počasí.
3: Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme zítra s ochlazením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni.
4: Za pár vteřin je tady 14. hodinka, užívejte si Kiss a víkend a společně s muzikou jdem na to.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

plném proudu, krásnou neděli přeje Honza Průcha, kysáci a co, dočkáme se letos babího léta nebo nedočkáme? No, meteorologové už lecos naznačují, podrobnosti si řekneme za pár minut, do té doby třeba s Lasgo a jich Something. Krásný poslech.

Jak jistě víte, kysáce, bývá to pravidlem, ale jak se taky říká, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Babí léto je vždycky tak jako s odstupem toho aktivního a nejteplejšího léta, odstupem pár týdnů, a vždycky nám dá ještě lehce ochutnat sluníčka, lehce ochutnat teplého počasí. Ne každý rok to vyjde, ale většinou tomu tak je. A schválně, jak to vypadá na letošní rok 2026? Meteorologové mají dobré zprávy, ale není to stoprocentní. Mají tam ještě takový ty zadní vrátka, že to možná nevyjde, ale babí léto by mělo přijít a mělo by přijít příští víkend, který je dokonce prodloužený, protože v pondělí 28. září je svátek, takže vlastně příští víkend trvá 3 dny. A kdyby to vyšlo na babí léto, je to úplně ideální. A jak by to teda mělo vypadat? Teploty by měly být až 25 stupňů Celsia, což teda jako v porovnání s těma tropama a subtropama, který jsme měli v létě, je skoro mráz, ale i tak 25 stupňů je krásných a mělo by být sluníčko, jenom občas nějaká ta dešťová přehánka. No tak snad to těm meteorologům vyjde a opravdu se toho babího léta na prodloužený víkend dočkáme. Teď už Pharaoh, There Is A Star, za pár minut vás čekám v Juboxu.

0: do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
1: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: fungovat.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
2: Ve vysílání už teďka vítám Anet. Ahoj Anet. Halo, halo, Anetko, slyšíme se.
3: Ahoj, slyšíme ahoj, se.
2: Ahoj. Jo, jo, ahoj. Už tě slyším. Anet, ty seš odbornice ve vaření guláše, je to tak?
3: Já ne, ale taťka.
2: Taťka, a ty jsi teda byla včera na gulášfestu, bylo tam 9 ano. týmů, skončili jste druhý jakožto nováčci, což ano. jste tím vytřeli zrak těm místním a dlouholetým účastníkům, je to tak?
3: Je to tak.
2: No hele, prosím tě, a má nějaký tajný takový fígl na dobrý gulášek tvůj táta, jestli by ho třeba
3: tak
2: chtěl prozradit.
3: Tak určitě má, ale tak ten ti určitě tady říkat do eteru nebudu.
2: Jasně, viď, abyste si jako to svoje know-how neprozradili.
3: No, přesně tak.
2: Tak jo, Anet, teďka už si zahrajeme písničku, kterou si vybrala. Bude to Moravo, komu to pošleš?
3: Tak bylo by to pro moji ségru Nikolu, pro Tomáše, pro Elinku, pro celou moji rodinu a pak by to bylo pro vás do Kiss a všechny dobrý lidi.
2: Moc děkujeme, přejeme krásný zbytek neděle, zas někdy zavolej. Ahoj.
3: Tobě taky, díky, ahoj.

0: baby, baby.
1: Největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
2: 21. listopadu O2 Arena Praha a Radio Kiss Millennium Explosion. Zaspomínáme, jaká hudba jela a jaká hudba se nám líbila do dneška líbí z roku 2000 a výš, tedy ze začátku tohoto nového tisíciletí. Kysáci, těch jmen už takhle je neskutečné množství, ale možná, že jste si všimli, že se chystá odtajnění překvápka nového interpreta, nový hvězdy milénia. A to odtajnění by mělo proběhnout v průběhu příštího týdne. My vás o tom budeme informovat a samozřejmě čekejte, že to bude velikánská pecka. Jinak pokud ještě nemáte vstupenky na Radio Kiss Millennium Explosion, tak samozřejmě předprodej stále frčí a na předprodej se jednoduše dostanete přes náš web kiss.cz.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální dopravní nehody. Frýdek Místek, ulice Elišky Krásnohorské, poblíž křižovatky s ulicí Tolstého, dva osobáky v sobě. Pardubice, náměstí Republiky, tam je nehoda osobáku s nákladňákem, jsou tam i záchranné složky, tam si určitě dejte pozor. V Praze pak nehoda třech aut v ulici Plzeňská. D1 mezi 31. a 23. kilometrem ve směru na Prahu se zdržíte kolem 10 minut v koloně a D2, tak tam je to zase ucpaný při příjezdu na Brno od nějakého 1. až po 0. kilometr zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu!

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
5: Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme zítra s ochlazením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni.
6: Odbyla nám 15. hodinka a i pro tuto hoďku jsem si připravil krásný kousky Mojo nebo Snoop Dogg.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Tohle byl DJ Snake a Paradise na rádiu Kiss. Krásnou neděli přeje Honza Prucha. Kysáci, možná teď jste ve stavu, kdy přemýšlíte, že si pořídíte nějakýho psa, abyste se donutili třeba chodit na procházky, být víc na čerstvém vzduchu a tak dále. Ale pozor, je totiž důležitý vybrat to správný plemeno. Je pár plemen, který budete spíše k té procházce nutit vy. Za chvilku si řekneme, jaký že to jsou. Teď už další muzika, Jess Glynn a nebo teď začínající Squeezer a Blue Jeans.

Kysáci, možná se teďka zrovna chystáte na procházku se svým pejskem a těšíte se na to, možná máte pejska hyperaktivního, který vás bude všude možně vláčet a vy si budete říkat už dost, už musíme jít domů. A nebo naopak, máte zase takovýho lenocha, dalo by se říct, kterýho musíte všude jako přemlouvat, abyste ho vzali. A možná, že jste teď ve fázi, že si psa chcete teprve pořídit, abyste právě na ty procházky chodili. Tak bacha, vyhněte se následujícím plemenům, protože to jsou prostě lenoši a nikam je nedostanete. Jenom kdybyste třeba měli v kapse kus buřta, tak možná to by pak za váma šli. Anglický bulldog Bernardín. Teďka přiznám se, jsou dvě plemena, které jsem doteď neznal. Klambr Španěl a Vipet. A jako poslední lenoch mezi přími plemeny je taky baset. Všechno to jsou krásní pejsci, ale prostě jsou to gaučáci, takže je potřeba s tím počítat. Teď už Offenbach, za pár minut další hudební legenda Kissu.

0: vítězství.
1: Paráda.
2: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Jsem moc rád, že občas a vlastně i často míříme za nějakou z těch hudebních legend do Itálie a stejně tak tomu je i teď. Mauro Picotto, tak to je člověk, který miluje trance, miluje techno a vlastně to jedinečným způsobem dokáže skloubit dohromady. A mimo to má samozřejmě i nestárnoucí hitovky právě z doby konce 90. a začátku nového milénia. Jednu takovou hitovku tady mám připravenou, Komodo, ale pro vás je taky ještě taky důležitá zpráva. Pokud byste chtěli Maura Picotta vidět naživo, takže za necelý měsíc máte příležitost. Já už jsem dostal vstupenky v květnu k narozeninám. Mauro Picotto totiž 10. října zahraje v České republice v Praze v klubu Epic a nebude tam sám, bude tam ještě s další velkou ikonou Eddie Halliwellem. Sice má party označeno, že hudební styl je trance, ale jak jsem říkal, Mauro Picotto to tak jako kombinuje mezi trancem a technem a tím pořádným ducáním, který máme moc a moc rádi. Pojďme si dát ale už zmiňovanou pecku. Je tady Komodo.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kisáci, zvu vás na dovolenou. Má tu ale samozřejmě háček. Musíte se zapojit do soutěže, zaregistrovat se a mít trošku toho pověstného štěstí. Registrovat se můžete na našem webu kiss.cz. Cestovní kancelář Blue Style totiž někomu z vás věnuje dovolenou v Egyptě pro dvě osoby. Kisáci, a registrace je jednoduchá, tam jenom vyplníte jméno, e-mail a telefonní číslo. Ještě odpovíte správně na opravdu jednoduchou, banální otázku. Ta je tam taky na tom našem webu kiss.cz. No a pak už jenom budete čekat na pátek. Mimochodem páteční pravé poledne, tedy 12. hodina, je tím časem, dokdy se musíte registrovat. A potom ten týden, tedy v pátek, po 15. vybereme náhodně někoho z vás všech registrovaných. A vy, jakmile řekneme v éteru vaše jméno, budete mít jednu písničku na to, abyste k nám zavolali do studia na 210 323 323. Takže pokud se uslyšíte, rychle zavoláte, tak je dovolená v Egyptě vaše. Podrobnosti a pravidla a taky registraci najdete na našem webu kiss.cz. Hodně štěstí vám přeju.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pisáci, dejte si pozor, v Brně ulice Jedovnická je tam nehoda s únikem oleje a je tam kyvadlový provoz, takže se tam zdržíte. No a nedělní dopravní špička je v plném proudu, takže D1. Ve směru na Prahu mezi 40. a 24. kilometrem, tam se zdržíte v koloně půl hodiny. D5 před Prahou zhruba od 3,5. kilometru, ve směru na Prahu zdržení 10 minut. D10, tam se zdržíte ve směru na Prahu nejdříve od 50. po 44. kilometr kolem 15 minut a 20 minut od 3. kilometru až do Prahy. No a ještě D11, tam je zdržení kolem 15 minut mezi 40. a 32. kilometrem také ve směru na Prahu. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Píše se konec osmdesátek a my míříme na tenisový kurty za jedním trenérem, který má k mistrovství zatím asi tak daleko jako amatér k Wimbledonu. Do parády dostane nesmělýho kluka, na kterýho tlačí ambiciozní tatínek. A začíná zběsilá jízda plná raket, nervů, ambicí a pořádně tvrdých životních smečů. Tenisový maestro nabízí HBO Max. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Kiss počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme zítra s ochlazením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni.
2: Je krátce po 16. s vámi stále Honza Průcha a nejenže v této hodince mám pro vás další skvělou muziku, ale i překvapení, počkejte si jaký.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Kysáci, tak sliboval jsem vám na tuto hodinku překvapení a nebudeme to zdržovat. To překvapení si dáme rovnou teď hned, protože ve středu v pražské U2 aréně vystoupí a zakoncertují Pussycat Dolls. Pro mnohé z nás jedna z ikon milénia a oni vlastně pořád jsou skvělí. No a já pro vás mám dvě vstupenky. Takže kdo by je rád měl, musí pečlivě poslouchat a jakmile uslyšíte jakoukoliv pecku od Pussycat Dolls, volejte 210 323 323. Když to zvládnete jako třetí v pořadí, což není jednoduchý, tak jsou vstupenky vaše.

0: Málem jste mi tady kysáci strhli telefonní linky. A to proto, protože tohle to byly Pussycat Dolls a jako třetí se zvládnul dovolat Vláďa. Ahoj Vláďo.
1: Čau.
0: Hele, přiznej se, že ti někdo radil, že jsou tohle to Pussycat Dolls, anebo si to poznal sám?
1: Poznal sám.
0: Fakt jo, takže pamatuješ si to, když jsi chodil na Dýzy, že se to tam hrávalo, je to tak?
1: Znám.
0: Jo, tak paráda. Prosím tě, už víš, s kým půjdeš, nebo jestli vyrazíš sám a teprve uděláš výběrový řízení, jak to bude?
1: No, asi výběrový řízení.
0: Jo, tak někdo si to teďka musí zasloužit. Doufám, že tě třeba teď někdo poznal v éteru a bude si ti trošičku předbíhat, aby si s ním šel. Tak jo, já ti gratuluju, užij si Pussycat Dolls ve středu, to bude pořádnej mejdan v O2 aréně. Tak se mě hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: No a kysáci, vy nesmutněte, vstupenky jsou rozdány pro tento víkend, ale jsou stále k dostání. Můžete kupovat například na stání v zadní části parketu, to stojí jenom 1000 korun plus pár kaček poplatky prodejcům. Takže kdo všechno razíte na Pussycat Dolls, trošku vám závidím a užijte si to.
2: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! Hezky.
0: Raní Kis od 6 do 10.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový Jukebox.
2: Zdravíme Míru, ahoj Míro.
3: Nazdar, krásné odpoledne všem posluchačům a všem, co se vrací domů ze svého krásného víkendu, jako my jsme měli my dva.
2: No a popiš to trošku podrobněji, jaký jsi měl teda víkend?
3: No, my jsme si byli užít bobovou dráhu na jednom nejmenovaném rezortu, ať nedělám reklamu, je to na východě Čech, na hranici východu Čech a severní Moravy.
2: Mm-hmm.
3: No a to jsme byli v sobotu a dneska jsme sbírali švestky na Slivovici, takže paráda.
2: Takže bude domácí, jo?
3: Bude domácí, už to kvasí, už je to v procesu zavřený a teďkom to necháme volně probíhat, ať to přijde do toho stádia, do kterého to potom vykvasíme.
2: Tak pěkně. Ať se vše podaří a je to skvělý ročník. Zahrajeme si Evu Farnou na ostří nože, komu posíláš?
3: Tak posílám to svojí dceři, která je vedle mě, mojí rodině, která na nás čeká, manželka se synem, no a všem dobrým lidem a hlavně, ať všichni přijedou domů celý, živý a zdravý.
2: I když to bude třeba trošku později, není kam spěchat, že?
3: I když to radši později, ale jistě než...
2: Přesně tak.
3: Brzy a blbě.
2: Přesně tak. Takže hezký zbytek neděle ti přejem a posíláme Evu Farnou. Měj se hezky, ahoj.
3: Díky moc. Tak jo, čau.

Tohle byla In a Whiz Away, krátce po 4:45 Kysáci. No a už jste mi tady psali do e-mailu, že pozdravujete Martina Hovorku, který dovolenkuje, že se vám po něm stýská. Takže dobrá zpráva pro vás, Kysáci, příští víkend tady bude opět, ať už sobota, neděle, taky pondělí, protože to je svátek, takže my to tady bereme jako víkend, bude tady vždycky dopoledne, ale bude tady i v pátek se svým pravidelným pořadem Best of Millennium. Každý pátek je Best of Millennium, jeho start v 18 hodin a končí to ve 22. A nejenže tam Martin Hovorka hraje samý pěkný kousky z doby milénia, ale zároveň se taky i v myšlenkách vrací do té doby a připomíná nám, jak jsme tehdy žili. Co bylo in, co se dělalo, kdo frčel, kdo byl celebritou, kdo byl naopak zapovězeným a tak dále. No prostě byste si pořad Best of Millennium neměli nechat ujít. Já jsem si říkal, když už tady o pořadu Best of Millennium mluvím, tak si tam taky dáme jednu takovou mileniovku, kterou já osobně mám moc rád. Pojďme na ní, Puffendorf a Be Cool.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Těsně před 17. hodinkou rychlý pohled za dopravou. Nehoda v Brně, a to ulice Poříčí. Také další nehoda dvouosobáku v Liberci, tentokrát je ulice Hodkovická. Jinak stále silný provoz na dálnicích D1. Tam se zdržíte přes půl hodiny, zhruba od 41. kilometru ve směru na Prahu. Ve směru na Prahu zdržení kolem 15 minut, také na D5 od 5. kilometru. D10, tam se zdržíte kolem půl hodiny od 14. kilometru a ve směru na Prahu je také komplikace na tahu od Hradce Králové na Prahu, tam mezi nějakým 69. a 67. kilometrem zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu!

0: zemi. To není možné, hrajete tak dobře, že ani nevím, co chci zahrát.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Prostě je to nejlepší rádio na světě.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Prostě vás úplně žeru.
1: Rádio Kiss počasí.
4: Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme zítra s ochlazením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni.
5: Neděle pokračuje s vámi na Kissu Honza Průcha a teď už další muzika Backstreet Boys a taky Shakira.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Tohle byla Shakira, Dai Dai. Kysáci dneska 20. září. To, že má svátek Olek, asi už víte, takže všechno nejchlapy, ale možná vám uniklo, že narozeniny slaví naše drahá kolegyně Wendy Vronka, takže jí přejeme všechno, jen to nej, a hlavně, ať má stále tak nakažlivý úsměv ve tváři a hlasitý úsměv na naše uši, protože je tím opravdu jedinečná. Takže Wendy, pořádně to dneska oslav. Nevadí, že je neděle, tak prostě to zítra nějak to pondělí v té práci jako přežiješ, ne? Každopádně, kysáci, ještě je taky důvod k oslavě, protože zároveň je dnes 20. září den manželek. Chlapi, nějakou kytičku, nějaký vínečko by to taky chtělo, aby jsme to oslavili. Teď už jsou připraveni Royal Gigolos, za malou chvíli se těším na někoho z vás v dalším víkendovém juboxu. Welcome.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: Doznívá DJ Sash, La primavera na Radio Kiss. A na telefonu už čeká Ondra, protože si vychytal jukebox.
2: Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ondro, ahoj.
3: Čau, čau, zdravím.
1: Tak víkend končí a ty seš na cestě do práce, tedy aspoň pro tebe. Je vlastně víkend u konce. Co na tu cestu zahrajeme, aby jsme ti udělali radost a komu to budeš posílat?
3: Nechal bych to zahrát mojí manželce, která právě teď potouká a svým dětem, které jsou doma bohužel a nemůžu být s nima. A pro všechny kysálky, které byly do studia a nechal bych zahrát nějakou pomádu.
1: Jasně, vybrali jsme MC Erik Barbara Summer Night, takže ať to v práci rychle uteče a zas někdy zavolej, měj se, ahoj.
3: Tak díky, čau, čau.

Utečte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: Řekli jsme si, kysáci, že společně s vámi, díky vám a vašemu hlasování, zjistíme, jaká je nejoblíbenější pecka kapelky Lunatic, která je tady už hodně dlouho a kluci s tou jsou stále aktivní, stále koncertujou a stále jim to moc dobře jde. Na našem webu kiss.cz právě teď probíhá anketa, kde můžete vybrat podle vás nejlepší pecku Lunaticu, ať už je to Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Máma, Chtěl bych tě líbat, Only You, anebo některá jiná, kterou vy máte rádi. Na našem webu zahlasujte a zároveň si tam zapište vaše jméno, e-mail a telefonní číslo, protože pozor, my 25. září v ranním vysílání vybereme 3 z vás, 3 šťastlivce, kteří se 2. října v pražském O2 Univerzum setkají tváří v tvář, a to v zákulisí, nemyslím, že je uvidíte na pódiu, ale v zákulisí, prostě si s nima budete moc pokecat právě s kapelou Lunatic. Takže běžte do toho, kysáci, kiss.cz, tam to všechno probíhá a já sám jsem zvědavej, jakou pecku od Lunaticu zvolíte tou nejlepší.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Šárko, vítám tě v éteru Kissu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Šáry, co ty a víkend, jaký byl, co jsi všechno prožila?
2: No, víkend jsme měli docela náročný. Včera jsme byli na dnech na to a dneska jsme byli na oslavě od babičky, která slavila 81, tak jsme dělali makrely, grilovali a byla stranda a pohoda.
1: Krásný věk, tak babičce přejeme taky všechno nejlepší, pokud teďka třeba poslouchá. Co zahrajeme, komu pošlem?
2: My jsme se domluvali, tuším, na Shakyře.
1: Ano, ano, don't you worry, je to připravený?
2: Ano, super. A bude to pro mého přítele Toma a bude to pro Valinku a pro Markétku.
1: Tak všechny taky pozdravujem a posíláme Black Eyed Peas. Měj se hezky, Šáry, ahoj.
2: Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnicích a hlavních tazích máme stále silný provoz. Nejvíce se zdržíte, pokud míříte směr Praha. D1, tak tam se zdržíte kolem 20 minut od 31. kilometru, dále pak 15 minut od 21. D11 ve směru na Prahu, zdržení kolem 20 minut od 39. kilometru až po 31. A ještě v neposlední řadě také Pražský okruh, tam to také stojí oběma směry, kolem 10 minut zdržení mezi 22. a 16. kilometrem. Šťastný dojezd vám všem.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Kiss. Počasí.
3: Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme zítra s ochlazením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni.
4: Yeah! Robin Schulz a taky Vanilla Ice. Přesně takhle odstartujeme další hodinku. Je po 18. Přeju krásnou neděli.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Výzva ranního kysu. Tak to je novej prvek našeho ranního vysílání s Romanem, Míšou a Patrikem, který by vám rozhodně neměl utéct, protože pod výzvou ranního kysu se skrývá vlastně nějaký vaše splněný přání. A může to být opravdu cokoliv, od zaslání samolepky Rádia Kiss až po třeba cestu kolem světa. To asi možná trošku přeháním. Ale opravdu, na e-mail rano@kiss.cz můžete napsat nějaké vaše přání. Může to být třeba, dejme tomu, večeře s některým z ranních moderátorů, nebo to může být cokoliv jiného. Záleží opravdu jen na vaší fantazii a ranní trojka se bude snažit ty přání pravidelně plnit. Ostatně už se tak děje, protože když se podíváte na facebookovou stránku Rádia Kiss, tak teďka je tam nově asi, tuším, že 3 dny zpátky, video, kde Míša s jednou z kysaček jezdí na motorce, dělala si s ní výlet a to bylo právě jedno z těch přání. To bylo přání této kysačky vyjet si s Míšou Dinhovou na motorce. A taky to Míša splnila. Takže kysáci, doporučuji se taky podívat na náš web kiss.cz, kde najdete vlastně všechny podrobnosti o této rubrice ranního kysu a zároveň i e-mail, na který vaše přání můžete poslat. Ranní kys už samozřejmě zítra po 6 ráno.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Dnes jsem Kysáci mluvil o tom, že meteorologové slibují na příští víkend návrat léta, respektive v podobě babího léta samozřejmě. Možná bychom tomu mohli i trošičku jít naproti a dát si tam nějakou letní pecku v dalším jukeboxu, který je na řadě právě teď. Nejdříve přání Zbyňkovo.
2: Zdravím všechny Kysáky, zdravím Radio Kys. Mám tady takovou rodinnou oslavu a shodli jsme se na tom, že nejlepší rádio na světě je Kys. A moc by nám udělalo radost, kdybyste nám zahráli, tak čau.
1: Zdravíme na oslavu a zdravíme taky Milana, který už vybírá.
3: Ahoj. Přeju všem krásnou neděli. Tobě i Kysákům, Nelin and Kane Beach. Pro tebe, pro mě a pro všechny. Díky moc.
1: Pojďme si to dát. Nelin and Kane Beach Ball Cruisin'.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: No já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem, tady je rektor, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, a řekli, paní, jděte, když posloucháte Kiss, mě totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední tu písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zaplí, jako jo.
4: Hezky. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raníky od 6 do 10.

0: Víkendový jukebox.
1: Jsem kysáci vždycky moc rád, když si v jukeboxech vzpomenete na veliký klasiky, který tady samozřejmě máme moc rádi. Takže pojďme na další vaše přání.
2: Nazdar kysáci, zdravíme z Martina zo Slovenska. No to je pekne na holiach a grillujeme, opekáme, robíme živanskú. Mňam, dúfam, že sa všetkým zbiehajú slinky. A chceme vás všetkých pozdraviť do štúdia alebo všetkých kysákov. Majte sa krásne a
3: dajte
2: prosíme.
3: Dajte nám zahrať.
2: Gangsta's Paradise. Ďaka, majte sa.
1: Kulia za chvilečku pošleme našim kysákům na Slovensko a ešte z Denčat asi přeje to samý.
4: Ahoj, prosím tě, zahraj tam Gangsta's Paradise od Kulia. Byla by pro všechny, co jsou nastydlí stejně jako já. Tráví víkend zavřený doma, aby se vykurírovali, a taky pro mýho brášku do Liberce. Moc děkuju.
1: Zdenčo, ať seš brzy fit, tady už je Coolio Gangsters.

loučím se, protože za chvilku tady vypukne Kiss Paráda s DJem Basslickrem, poté taky Alex Kolva a nedělní večerní juboxy. A po půlnoci pokračujeme, protože to tady bude Kuba Krabáč a noční juboxy. Já se ale vlastně neloučím na dlouho, protože zase příští víkend tady budu, a to rovnou o den navíc, protože máme prodloužený víkend, takže sobota, neděle i pondělí zase ve 13 hodin. Krásný zbytek neděle vám přeje Honza Průcha. Ahoj.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Napětě očekávaná dobrodružová podívaná s Bradem Pittem konečně míří do kina. Penzionovaný vojenský expert se svým na drogy trénovaným psíkem vyrazí na vejlet. Jenže Breda zradí zdraví a oni s Letounem ztroskotají uprostřed ničeho. Dojme vás silný pouto mezi člověkem a psem. Uroníte slzu, až se kluci budou vzájemně zachraňovat. A hlavně, nebudete věřit, že Pitákovi už je 62 let. Vidíme se v kině, na snímku V srdci divočiny. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: největší hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Hej ho, pazmeni, ano, je právě tolik, kolik je, máme tady středu nebo neděli, ať už je tu 19. nebo 21. hoďka, tak jako tak ladíte vír našich nejlepších hudebních beatů, protože Kiss Paráda už je tady, naše krásný středonedělní vlnobytí, kde vám tady DJ Bassnickr představuje ty nejlepší pecky celého světa. No a dneska slibuju i zaručeně čerstvý numero uno. A já jsem hrozně pyšnej, že tenhle ten pán se dodrkotal až na ten stupínek nejvyšší. Dnešní 485. kolo může začít už jenom 15 týdnů a je tady pětistovka. Teď ale krásná, fenomenální 10. pozice. A rozhodně je tam skladbička, se kterou rozhodně neskazím žádnou diskotéku, když ji pustím. Die Die, Shakira a Burna Boy. Dneska 10.

0: Kisparáda Rádia Kis, jede na plný pecky kysáci a kysáčata. Desítka Dajdaj, no a teď nás čeká první dnešní hudební fanfárová novinka. No a je tady profesor You Not Us, člověk, který studoval 3 vysoké školy a podívejte se, přišlo mu to opravdu fenomenálně. No a společně s Daddy DJem je tady věc Flipside. Ano, taková narážka na song, který vlastně v milenialských letech cupoval hit parády. A dneska, v roce 2026, nasazujeme do naší Kiss parády.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

Doufám, že si dneska zahříváte hodně dobře ušní bolce a že vás Kisparáda rádio jaký zbaví. Devítka, právě teď před náma šílenost jménem Gorgo Reinzonewald z Belgie a jejich fenomenál Loco Loco. Ano, tahle ta písnička rozhodně není AI technologií udělána. Nicméně je to single, který dobývá belgickou, holandskou a taky italskou hitparádu. Aktuálně v top trojce už nějakých 7 týdnů, tak uvidíme, co to s váma udělá. Dneska teda z nuly odstartoval na devítce 12,5 tisíce hlasů. Chtělo to trošku víc zapojit to klikání na myšky na KISS.cz. KISS Parada.

milovníci drum and bassu, pojďte právě teď všichni ulovit svoje D&B orgie, protože Chase and Status společně s Jay Huss a IRM opět šlapou do svých drum and basských věží a odnoží. Je tady neskutečná věc, Disrangled. Ano, Hitry ještě minulej týden lítal někde na konci, dneska se trošku zberchal a zlepšil, takže z desítky je tady osmá pozice a rozhodně nekončíme, protože Chase and Status aktuálně vydávají novou chuťovku a to si brzo vrazíme i do naší Kiss parády Radia Kiss. Kiss paráda. Místo

0: teď pozor, jo. Přijde skvělý souznění. Marshmallow, to je oblíbený DJ našeho nejmladšího anděla, našeho Davídka, syna Romči Andělu. Tak ten miluje marshmallowa, jo? Tak moje děti milují marshmallowny, vždycky si je dají na ohníček a tam je to baví. Pak dorazí i Ilenium a Saša. Ale pozor, ne, ta Saša, která zpívá s Armin van Burenem nebo s Alesem, ale Saša s a s h a. A není to ani ten Saša, který si dal hit I Feel Lonely. Lonely, je to úplně jiný Saša. A jiná Saša. Ale to tak jako napůl, jo. Takže teď novinka se jménem Close My Eyes. Pojďme si to dát a zavřete oči, ale rozhodně ne, pokud sedíte za volantem, kysáci. Pojďme si to užít na kysu.
1: Kys paráda. Tip na hit.

Mark Korn, to je umělec, hvězdný bombardák, zhruba 750 000 sledujících na Instagramu. A dneska se podíváme na 7. pozici, kde je minulá novinka, ale z 0 na 7 přistál docela dobrý za mě. Hit I Won't Let You Down společně se Semitu. To je zpěvačka, se kterou každý týden vydá nějaký novej single, ať už je to Inside, Outside, anebo právě Ragaga, Bomba. Ona zpívá krásně, vypadá jak modelka, jako ty vnady má obrovský a celý svět jí padá k nohám, takže Mark Korn, Semitu, I Won't Let You Down, dneska bere šťastnou, ale přešťastnou 7. pozici na rádiu Kiss. Kiss para.

Minulý týden jsem měl tu možnost zahrát si pouťovou party s mistrem V a Soňou Ede, naší skvělou kolegyní v Golčově Jeníkově. Tam chci zcela jistě pozdravit, protože Golčův Jeníkov byl skvělý. A byla tam jedna pařmenka, která miluje BB Rexu, takže rozhodně pro všechny, kteří u té BB Rexy jsou a že ji prostě nade vše milujou tyhle ty hity obrovský. Takže zcela jistě BB Rexa, David Guetta, Sad Girls, vy holky nebuďte smutný, usmějte se na svět, protože je tady krásně a ty smutný holky prostě uděláme veselý, že jo. Naše dneska Radio Kiss, dáváte si Kiss parádu, do který můžete hlasovat na Kiss.cz a ladit v neděli po 19. a ve středu po 21. hoďce s DJem Bass Lickrem, tak teď už číslo 6.

0: No, Wrecking Ball byl obrovský hit, Flowers možná ještě větší, ten mi doteďka zní v ušních bolcích a prostě vždycky, když s něčím přijde Miley Cyrus, tak máme úplně vyndáno. Celý svět je zalitý sluncem. No a teď přišla s hitem, který je jako dost ostře udělaný a líbí se mi to nasazení, který tam má Bass Persuade, tak se jmenuje hit, který se vám už před 14 dny napálil jako typ na hit a dneska už se ho vrazíme do kisparády, do aktuálního vydání. Je pravda, že Miley Cyrus se toho nebojí a tato věc je hodně tanečně laděná a ideálně právě spousta lidí je nadšenej z toho, že se na to krásně může pařit. Takže vytáhněte nožičky, přestaňte ležet nebo sedět, já nevím, co děláte a pojďte si za to pěkně opřít, protože na KISSu dáváme dnešní skvělou novinku Miley Cyrus a Bass Persuades na KISSu.
1: Novinka KISS parády, Rádia KISS. Let's go.

Hugo, Ultranate, Amen Angel, tak to je skvělej afrohouseíček, čeká nás na pětce. Já když jsem slyšel Raníky z minulý týden, tak tam vlastně Patrik, Romča a Miša řešili to, že prostě tohle je tak virální hit, že jede úplně všude, ano. To je virál, který má v sobě prostě všechno od A do Z. Neskutečnou energii, sype to a já jsem pyšný na to, že tuhletu hitovku si dneska můžeme napálit na pátý pozici.

Spousta z vás třeba jako opožděně letí na dovolenou, už má zbalený kufry a vždycky, když se hovoří o kufrech, taky o letadle, o dovolený, tak mě prostě napadne Ina. Elena Alexandra Apostolanu alias Ina, její Whiz Away, hit, který dneska bere bramboračku. No a ten bramborový salát bych si taky možná dal. Nebo bramborovou polívku, kdo ví. Každopádně Ina už vydala další nový single a dokonce se chystá spolupráce s Davidem Guettou. Takže máme se nad štěšit, bude to velká jízda, stejně jako na 4. Whiz Away. Kiss Paráda.

0: Není sladký sparáda, kdybychom tady neměli pecku od Davida Getty. Minulý týden se vám tady napráskal Davida Getty. Opravdu fenomenální song společně s hitem Somebody That I Used To Know od Gotye a Kimbry. Vlastně David Getta hrál teď v Dortmundu, myslím, nebo v Německu, prostě hrál pro 75 tisíc lidí na stadionu a dokonce dával i reelsko k sobě na Instač a měl tam vlastně obsaženou tuhle pecku. A právě na tomhletom fenomenálním německým skvostu před 75 tisícovým fanouškovským davem pozval si jeho kámoše High Patona a dali tam novou pecku You and I, Me and You a my jsme z toho úplně vydřený. A protože ta pecka je tak brutálně čerstvá, tak dneska si dáme v Kisparádě. A děkuju Karlovi Leneru, že prostě vytahuje takovýhle dokonalý kusance. David Getta, High Patton, You and Me, You and I, Me and You, dnešní tip na hit na Kisu.
1: Kisparáda, tip na hit.

Teď už nás čeká jenom trojka, dvojka, jednička a světe, divte se prostě. Budou tady nejlepší hity, jak jinak, než prostě v Kiss parádě, kde valíme ty fenomenální petelice. Chris Cross Amsterdam a Luisa Sonza, dneska na bronzu, hitovkou My Oh My. Já když občas jedu vlastně v noci z party, tak si třeba hodím přímý přenosy z diskotek a jsem tam naladěn třeba francouzský fan rádio a tam v noci ve 3 ráno tohle hráli jako absolutní novinku. A říkám si, ty kráso, my už to na Kissu jedeme minimálně 8 týdnů, tak podívejte se, jak jsme aktuální, teprve teď to zažívá Francie. Chris Cross Amsterdam dneska na bronzu, My Oh My.

0: baví, baby.
1: Pozor, pozor, pozor. Dneska slibuju a slíbil jsem z Brusunový číslo 1. To znamená, že všichni milovníci Offenbacha Four to the Floor, což je vlastně aspirant na největší letošní hit roku 2026, protože v Kisparádě nebyl horší jak druhej, jo. To bylo asi 6x první místo, 3x dvojka, dneska po 4. dvojka bude končit Four to the Floor po 10 týdnech. Neuvěřitelný, co tyhle ty dva Francouzi dokázali. A dneska teda nedokázali vyhrát, protože je tam pán, který mu to fakt přeju a jsem úplně nadšený z toho, že dneska vyhraje. Ale k tomu až za chvilku, teď Offenbach, Four to the Floor!
2: Kisparáda.

Kysáci, pětka, Moving to the Sun, Hugel, čtyrka, Ina Wizovej, na trojce, Chris Cross a My Oh My dvojka, Offenbach, Four to the Floor. Já jsem to tak rychle přejel, protože se nemůžu dočkat toho, až vám teď do světa vyhlásím toho, kdo vyhrál. Byl jsem na Tomorrowlandu, koncem července 2026, najednou se zjevil anděl, no skoro, Roman Anděl ne, ale zpěvačka Saša, která si stoupla na pódium vedle Armin van Burena a zajeli nám naživo poprvé v historii ve světové premiéře tenhle hit, který dneska vyhrává Kiss parádu, Everlasting. Mě polilo horko, měl jsem husinu až na zadku, na kozách, prostě úplně všude. A jsem pyšnej na to a kdykoliv hraje Armin van Buren Everlasting v našem denní playlistu, opravdu jsem šťastný za to, že tuhle tu skladbu v denním playlistu máme a že nám šestkrát za den zkrášluje Ether Radia Kiss. Tak jsem pyšnej, šťastný, hned to fotím kolegům nebo moderátorům, který jsou za pultem a já pěju ódu na tuhle tu skladbu a děkuju vám všem, že po čtyřech týdnech na žebříku právě teď Armin van Buren vyhrává Kiss parádu Radia Kiss 171 000 hlasů. Fenomenální úspěch, až jsem se tady z toho zadusil málem. Fenomenální Armin van Buren. Já jsem šťastný, pyšnej a moc děkuju za to, že Armin Everlasting poprvý Kiss parádu vyhrává. Hlasujte příští týden Kiss.cz. Já si jdu užít tenhle hudební orgasmus, dát si zpěvačku Sašu i Armina dohromady. A je tady Everlasting number one. Kiss paráda.

Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bolíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace...

0: Hodina až Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Je tady 8. hodina, to znamená, že startují víkendové jukeboxy s Alexem. Moc se těším, doufám, že vy taky.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Nedělní jukeboxy rádia Kiss nám odstartovali a já bych vám na úvod chtěl samozřejmě říct ty základní způsoby, jak si můžete jukeboxy objednat. Je to velmi jednoduché. Buď to se dovoláte na telefonní číslo 210 323 323, nebo využijete aplikaci rádia Kiss, přes kterou mi můžete nahrát hlasovou zprávu, anebo třeba i poslat nějaký ten text. Ale zpátky k tomu telefonátu, protože ten už nám tady zvonil od 8. a první volající, komu se podařilo k nám sem dovolat, je Láďa. Láďo, slyšíme se, čau.
1: Čau, Alexi.
0: Čau, Láďo, tak gratuluju, ty to dneska startuješ. Čověče, máš šichtu, kam jedeš?
1: No, jedu do Německa za prací, takže...
0: Tak to je dobrý. To je dobrý, nebo jak by řekli Němci, ale z gute. Hele, my jsme vybrali písničku Kiss Message od Rádia Kiss, tu přespívenou naší vlastně hymnu. Řekni mi, prosím tě, komu ji pošleme.
1: No, hlavně by to bylo pro mou učitelkyni Lenku do Světla nad Sázavou. No a taky pro všechny kysláky a pro všechny lidi, kteří teď tomu jedou.
0: Krásný. Láďo, rozumím tomu správně, že tím, že posíláš Kiss Message svoji přítelkyni, tak jim vlastně posíláš pusinky, viď?
1: Taky, jasně.
0: Super. No tak jo, hele, tak ať ti ta cesta hezky uteče, písničku posílám a budu se těšit zase příště, měj se krásně.
1: Díky, taky.
0: Čau, ahoj.

Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Kysáci jste naprosto úžasní, mám tady obrovský počet hlasovek od vás, snažím se v tom nějak zorientovat. No a mezi tím, co se zorientovávám, tak pustím jednu písničku tady podle Davea, který mi napsal ahoj a pěkný večer do Kysu a všem, co poslouchají. Jedeme zrovna do Lucemburska, máme to ještě 2 hoďky. Zahral by si nám prosím Pendulu a Prodigy, děkuji moc, jste nejlepší rádio, váš Dave. Dave, když tak mile nám tady říkáš, že jsme dobrý rádio, tak samozřejmě ti to rád pustím, i když já by ti to pustil i tak, protože je to moje oblíbená písnička Prodigy a Voodoo People, což je mimochodem taky song, který zremixovali Pendulum. Takže držte si klobouky a jedeme naplno!

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi Alex a víkendové jukeboxy. Jinak dneska máme 20. září a svátek slaví Oleg. Takže Olegové, milí Olegu, pokud mě posloucháš, přeju ti všechno nejlepší k svátku. Dáme si klasickou rubriku mezinárodních dnů a dalších zajímavých svátků. Dneska je to strašně moc, takže si to tady rozdělíme do více dostupů, ale co mě zaujalo a na to bych chtěl upozornit hlavně, to je Národní den úklidu, přátelé. Dneska bychom měli všichni uklidit, trošku si tam zamést pod tím prahem, dát to všechno do pořádku, abychom z kraje příštího týdne, respektive abychom od zítřka, od pondělka, už měli nový start hezky do čista a prostě s dobrou energií. Jinak, pokud byste náhodou chtěli, aby vám ten uklizený prostor vydržel delší dobu, jo, ten byt nebo tam, kde bydlíte, tak je tady ještě druhá verze. Můžete někam odjet na dovolenou, třeba s Blue Stylem, a tím pádem vám to uklizený vydrží delší dobu.
1: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do 4

letíte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Víkendové jukeboxy na Radio Kiss pokračujou a já jsem vám slíbil, že další přáníčko budeme plnit z hlasové zprávy a tu si teďka pustíme konkrétně od Davídka.
1: Čau Alexi, tady David. Zahraj mi tam prosím tě písničku od E-Type Here I Go. Bude to jenom pro tebe do studia, protože jsi ten nejlepší moderátor Kissu. Tak díky, čau a užívej směnu.
0: David, já tě moc děkuju, teď se tady kvůli tobě červenám, ale hele, já si myslím, že ta písnička by měla být pro všechny vás kysáci, protože vy jste ti nejlepší posluchači.

0: Kiss.
1: Posloucháte víkendové jukeboxy na Radio Kiss s Alexem. A chtěl bych vám připomenout, že samozřejmě číslo telefonní 210-323-23 funguje naprosto perfektně. I když teda občas se nám stane, že někdo vypadne, předtím se mi dovolal Filip, bohužel někde zaváhal spojení a už je Filip pryč, ale mám tady na lince už dalšího posluchače a tím je... Halo, halo, kdo pak tam je?
2: Ahoj, Adam.
1: Adam, tak Adame, já tě zdravím, kamaráde. Hele, ty jsi vlastně mi tady mimo éter říkal, že bys si rád písničku od Pokáče, sedí to?
2: Ano, ano.
1: A komu bys ji chtěl poslat?
2: Posílám to všem, do těch klavíří, do práce a mýmu taťkovi do práce posílám.
1: Super, a co dělá taťka za práci, kde je teďka?
2: V Boleslavi ve Škodovce.
1: Jasný, no tak jo, tak posíláme Pokáče, vybral jsem písničku Matfizák na disku, doufám, že si ji všichni užijete. No a tobě přeju krásný večer, budu se těšit zase příště.
2: A ještě vás teď když poslouchám na rádiu Kiss, poslouchejte dál.
1: Děkuju. Adame, měj se krásně, hezký večer, čau.
2: Naslyšenou.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

0: Kysáci, máme minutku po 9. hodině, no a my pokračujeme ve víkendových jukeboxech s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
2: Kysáci, přišla mi tady krásná zpráva od Josefy Čumové, která píše: Dobrý den, milé Radio Kiss. Rádi bychom nechali zahrát našemu synovi Františkovi do Německa na pondělní odpolední směnu. Oslavil v pátek 18.9. narozeniny a slavil krásných 630 let. No a já musím teda říct, Františku, že 36 je skvělý věk, protože mě je taky 36, takže věř mi, že to je nejlepší možný rok, jaký můžeš mít. A v tom případě by v rámci teda toho pozdravu chtěli poslat Františkovi a taky jeho ženě Zlatě za krásnou oslavu a i dětem takový poděkování, a to bude písnička, ale teď se podržte, ta písnička bude od Skútru, chce nějakou pecku a doufá tady Josefa, že vybereme nějakou hezkou písničku. Děda Fanda a babi Pepi z Lipové, okres Jeseník, jeho rodiště. Děkujeme moc a celému týmu Radio Kiss přejeme jen to nejlepší. No tak jo, tak jo, tak jdeme na to. Já mám tady Skútra připraveného. Věřím, že Františkovi udělá radost. Jinak tady teda psali, že to bude na odpolední směnu na pondělí. My to když tak Františkovi pošleme, nebo to pošleme vám a můžete mu to potom pustit jako takový překvápko. Nicméně teď už Skútr, Dimitri Vegas, Like Mike a We Love Hardcore.
3: Hi everybody. Back on the case. This time coming at ya. Skútr, Dimitri Vegas, Like Mike.

0: Víkendový jukebox na Rádio Kiss pokračuje dál a kysáci, musím říct, že některé písničky, co máte rádi, tak je máte rádi tak moc, že si vlastně přijete tu jednu písničku furt dokola, abychom vám ji hrali ideálně nonstop. Samozřejmě to bohužel nejde, nicméně, když ta možnost je, tak já vám tu písničku vždycky moc rád zahraju a jeden z takových kysáků a posluchačů je Tadeáš, ten si velmi často přeje písničku, no, já ho nechám, ať vám to řekne sám.
1: Ahoj Alex, pustíš pro mě kysáky Demon Hunters Golden? Ahoj Táda.
0: Tadeáši, vůbec si z toho nic nedělej, ten název je opravdu děsivý, protože to je opravdu Hunter X K-pop Demon Hunterská, je to strašně dlouhý, ale název je naprosto správně Golden a tím, že můžu teďka, tak ti to moc rád splním. Navíc celá písnička docela dlouho hrála v našem pravidelném playlistu na Radio Kiss, takže věřím, že vám všem udělá radost. Jdeme na to, Golden na Radio Kiss.

Kysáci, dneska posloucháte víkendové jukeboxy na rádiu Kiss s Alexem. Ale dnešní den není jen tak obyčejný den, protože dneska je neděle 20. září a je den Batmana! Mezinárodní den Batmana. Samozřejmě, jestli znáte tohle superhrdinu, tak vám to ani nemusím připomínat, protože to určitě sledujete. No a já musím říct, že já jako malej jsem miloval Batmana. Hlavně teda ty verze, ještě první filmy z 89. a z 90. let, to, co točil Tim Burton. Nicméně i ty nové inscenace jsou celkem zajímavý. A myslím, že ta poslední se velmi povedla. A v roce 2028 nás čeká pokračování. A co tak jsem se dočetl, tak to bude velký, protože v tom bude zase hrát Robert Pattinson, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Jeffrey Wright a tak dále, spoustu zvučných jmen. A z dostupných informací, zatím teda je to hodně tajný projekt, nic se o tom moc neví, ale Colin Farrell, který hraje tučňáka, pinguína, a mimochodem je s ním taky i parádní seriál, tak říkal, že ten scénář na tady ten poslední film, co bude, je neuvěřitelný a mimořádný. A doslova ho prej označil za brilantní dílo současného žánru. Myslím si, že Colin Farrell ví, o čem mluví, takže se máme na co těšit. Ještě to teda chviličku potrvá, ale ono to uteče rychle. A když nás budete poslouchat každý den i ráno, tak vám to bude utíkat ještě rychlejc a navíc budete moct vyhrát i nějaký ty penízky. Třeba v 7 hodin 7 000.

0: Paráda.
1: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Máme další přáníčko. Konkrétně od Fandy. Fanda to udělal jak? Udělal to přes hlasovou zprávu, takže nám nezbývá nic jiného, než si to pustit. Pojďme na to.
2: Ahoj Alexi, mohl bych tě poprosit o zahrání písničky od Sandry In the Heat of the Night. Bude to pro všechny autobusáky, kteří ještě kroutí kulatou lopatou a samozřejmě i pro všechny moje kolegy z olomouckého dopravního podniku. Tak děkuju moc a měj se. Ahoj Fanda.
1: Fando a pánové z olomouckého dopravního podniku, ze všech dopravních podniků, moc vám děkujeme za službu. Nebýt vás, tak se nikdo nikam nedostane, hlavně ráno do práce nebo do školy. Takže určitě vám fandíme a doufáme, že si vaši práci užíváte a abyste si užívali o to víc, tak samozřejmě tuhle i další písničku vám vždycky moc rád pustím. Sandra In the Heat of the Night.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové juboxy s Alexem. Máme tady další jubox, další přáníčko a tentokrát to bude pro Páju.
1: Ahoj Alexi, krásný večer. Tady je Pája, prosím tě Zara, už mi tam písničku Rybičky 48, slibuju, že nebudu být. Bylo by to speciálně pro vás, pro všechny skvělé Radio Kiss, pro mě a pro všechny posluchače. A hlavně by to bylo pro moji skvělou rodinku do jižních Čech a pro všechny kysáky a kysáčata. Ahoj Pája.
0: No tak jo, tak jdeme na to. My jsme tady měli Jakuba Rybu v noční show u Sony. Já jsem ho měl možnost osobně potkat, strašně sympatický kluk. No a ty songy samozřejmě mluví sami o sobě. Totální pecky, tohle je jedna z nich. Slibuju, že nebudu pít od Rybiček 48. Je

0: devátá hodina, to znamená, že další dvě hodinky víkendových jukeboxů s Alexem pokračujou.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Tak kysáci, tohle byl víkend interpret. Náš víkend nám teda bohužel končí, ale ještě pár hodinek nám zbývá, pár hodinek dobré hudby, pár hodinek jukeboxu, no a teď bych rád sem ke mně do éteru přivítal našeho dalšího volajícího, kterým je Franta. Franto, slyšíme se, čau.
1: Ahoj, pěkný večer ti přeju.
0: Ahoj, pěkný večer.
1: Jak to máš, dobrý?
0: Hele, pohodička, co ty?
1: Pohodička. Jo, dobrý, přišel jsem z práce.
0: Takže... No tak super, tak super. Takže takhle, ještě než půjdeš spát, tak si pustíš nějakou pecku a potom hezky do Hajan, viď?
1: Jo, hele, tak mám tady Peťu, jeho přítelkyni, takže tak dáme si pivko, že jsme byli oba v práci.
0: No, tam máte party takovou. Dobrý.
1: No a pustili jsme si rádio, takže si užíváme, no.
0: Hezky, hezky, to zní jako parádní idylka. Hele, my jsme s tebou tady probírali mimo éter, co by to mělo být. A ty říkáš, to musí být prostě Modern Talking, Space Mix. A udělal si mi tím radost, ještě jsme tady s tebou řešili, že je to prostě opravdu tak legendární a nestárnoucí věc, že to poslouchají úplně všichni prostě. Děda můj to poslouchal, táta můj to poslouchal, já to poslouchám, ty to posloucháš a i naši děti to budou poslouchat podle mě.
1: Hele, poslouchá to aj můj brácha, jako jo.
0: A kolik je bráchovi?
1: Hele, bráchovi je 17, jako jo. A
0: hustý.
1: On má DJ skou desku, takže jako už hraje a tady to.
0: Jasně.
1: A on prostě jede prostě tady ty 80-ky, 90-ky, prostě on tomu říká vykopávky, jako jo, vyrůstal na tom, takže no, úplně jasně. Jako bomba, jako.
0: Ale takovýhle vykopávky,
1: prostě na tom.
0: Přesně, přesně. Budou další remixy a prostě tady ty pecky budou vždycky in, takže už teď se těším.
1: Hele, tady ta hudba, když to řeknu teďka blbě, mm-hmm. tak tady ta hudba je nesmrtelná.
0: Je to jo, tak?
1: Protože,
0: říkáš to naprosto správně.
1: Ať je to v remixech, nebo tady to, ta hudba se dneska prostě do té doby vrací.
0: Přesně, přesně. A je pravda, že i vlastně v dnešní době kolikrát vyleze nějaký hit ještě dokonce z 60. let nebo z 50. let, jo? Že už tehdy se tvořily jako pecky, kterýma se inspirují dnešní DJové, takže máš naprosto opravdu
1: furt. Je to tak. Ta hudba nás přežije.
0: Ano, ano, no ale my si pojďme užít. Tak jo, jdeme na to, Modern Talking, Space Mix, jdeme. Vám přeju krásný večer a díky za zavolání.
1: Měj
0: se, čau, čau, ahoj.
1: Right here on the station that pays, if you want the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Lady, and it goes like that.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem na Radio Kiss. A mám tady další jukeboxíček, který budeme plnit. Další hlasová zpráva. Tentokrát uděláme nedost Pavlovi.
1: Ahoj Alexi, tady Pavel. Já bych tě chtěl poprosit písničku We Are The Champions. A bylo by to k tobě do studia a pro všechny slávisty, že do té repre pauzy, že jsme takzvaní šampioni do repre a těším se moc a děkuju slávistům za takovouhle skvělý začátek sezóny, je to úžasný a jen tak dál a hlavně všem řidičům přeju šťastnou cestu. Ahoj Pavel.
0: Pavel, moc děkujeme za krásnou hlasovku, jinak já bych doplnil ještě od sebe. Já úplně nesleduju fotbal tak moc, nemám vyloženě nějaký jeden tým, kterýmu bych fandil, ale chtěl bych jenom říct, že tahle písnička by měla určitě být zahrána všem sportovcům, všem klubům, protože díky vám ten sport existuje, díky vám nás to baví, chodíme fandit, máme tam ty emoce a k tomu, aby někdo vyhrál, musí nutně někdo druhý prohrát a potom se to zase otáčí, takže všem vám, sportovcům a fotbalistům a všem lidem, kteří investují svůj čas a energii do sportu, tak vám moc děkujeme za Radio Kiss, za sebe teda hlavně a posíláme písničku Queen, We Are The Champions and You Are The Champions Too.

0: Máme už půl jedenácté a to znamená, že je hodinka a půl ještě před námi, což je skvělá zpráva. No a samozřejmě 20. září svátek slaví Oleg a je neděle, to všechno platí. No a já vám přihodím další sváteček, protože dneska jich je opravdu strašně moc. Tak představte si to, přátelé, dneska je mimo jiné taky Mezinárodní den snězení jablka. To znamená, že si můžete dát jablíčko, můžete si ho dát buď to teďka večer, nebo třeba přes den. Samozřejmě někteří z vás po představení nových produktů značky Apple čekají na úplně jiný jablíčka, ale to jabko si klidně můžete dát třeba i ráno. Samozřejmě ten svátek je primárně věnovaný tomu ovoci. No a ráno si to jablíčko můžete dát společně s naší ranní trojkou.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
3: Kiss Village se prostě ujmula.
2: Co byste tam dělali?
4: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
5: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
6: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
7: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
2: Byla bys pomocníka manžela, hele.
8: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstinek.
0: Sonja bude na recepci.
9: Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
10: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte jukeboxy na Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a mám tady další krásnou hlasovku a další jukebox, který budeme hrát tentokrát pro Tomáše.
1: Ahoj Alexi, tady Tomáš. Když už si hrál pro ten dopravní podnik v Olomouci, můžu poprosit o nějakou písničku i pro dopravní podnik v Liberci? Ideálně, kdyby to bylo od One More Time, písnička Highland. Díky moc, ahoj.
0: Tak Tome, samozřejmě, že můžu, moc rád pustím písničku i na dopravní podnik v Liberci. A jak jsem říkal, zdravíme všechny, co pracují v dopravním podniku, ať už jste v jakémkoliv městě. Nicméně Tome, já musím říct jednu věc teda. Ten tvůj hlas, to je paráda. Ty máš takovej úplně hrudní, člověče, ty by si mohl namlouvat audioknihy. To je úplně med pro uši. Takže doufám, že jsem ti tím udělal radost, ale reálně si to myslím. Tak posílám písničku. A kdyby si náhodou říkal svým cestujícím něco do mikrofonu, tak taky můžeš říct takhle hezky, že prosím vás, vystupte. A příští zastávka, to už víš jenom ty, protože nevím, kudy jezdíš. Nicméně, hele, fakt super. One More Time, Highland, teďka letí pro tebe, pro všechny řidiče a pro dopravní podnik České republiky. Takhle bych to všechno se sumarizoval. Díky!

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem a sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323 se už dovolal náš posluchač Jirka. Jirko, slyšíme se, čau.
1: Čau.
0: Tak já tě zdravím, krásný večer ti přeji. Prosím tě, řekni mi, co budeme hrát.
1: Tak budeme hrát moji oblíbenou Shakiru s Rihannou. Na Shakiru jsem byl už hodně let zpátky v Hamburgu, už je tak 20 let zpátky s mojí vrbou, tehdejší bývalou, tak taky pro ní třeba, jestli třeba poslouchá.
0: Jasně, dobře, no tak jo, takže víme teda pro koho, víme teda co, napadá tě ještě někdo jiný, komu bychom to chtěli poslat?
1: Tak samozřejmě to prostě, ať ti to utíká.
0: No tak to jsi hodný, děkuju Jirko. Tak jo, jdeme na to, Shakira, Rihanna a song Can't Remember to Forget You. Měj se krásně, hezkou nosti přeji, čau.
1: Čau.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady dopravu od Kuby Krabáče, který zrovna jde do studia, tak rovnou hlásí, co se děje. Kuby, povídej.
2: Krásný večer, kysáci. Ahoj, Alexi. S nehodou počítejte na dálnici D11. Jedná se o 8 km směrem z Prahy na Hradec Králové a tvoří se zhruba 2-kilometrová kolona. Samozřejmě už je tady asistence všech záchranných složek.
1: Kuby, moc děkuju. Jeďte opatrně.

0: Kysáci, startuje nám poslední hodinka víkendových jukeboxů, no a potom už nám ustartujou noční jukeboxy, takže spousta hudby.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Kiss.
1: Kysáci, mám tady ještě jednu ultimátní možnost, jak si můžete objednat jukebox u mě. Vždycky o tom mluvím, připomínám vám to, že máte samozřejmě základní možnosti. Telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, skrz kterou můžete posílat zvukové hlasové zprávy anebo třeba textovky. A pak teda ta bonusová, když budete takový trošičku vychytralí a najdete si mě na Instagramu, na Instagramu jsem jako Alex Kolová, no a napíšete mi přímo zprávu, no a to udělala Verča a napsala mi jeho: Alexi, zahraj tam prosím písničku Dan za Kuduro a bude to pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají, děkuju moc. No, jak vidíte, vyplatí se to, takže Dan za Kuduro právě teď letí do éteru. Pojďme si to všichni společně užít, protože tahle písnička mě konkrétně nenechává vůbec chladným a okamžitě mi začínají jezdit ramínka a boky.

0: Posloucháte Radio Kiss, Víkendové jukeboxy. Tohle byla píseň Moving to the Sun od Hugela, což je za mě teda největší pecka letošního léta. Hralo to úplně všude a hraje to ještě i nadále úplně všude, protože opravdu se mu tohle fakt jako povedlo. A těším se na další songy od tady toho DJ. No a mám tady teďka další hlasovku, tentokrát od Milana, a ten by si taky rád zavzpomínal na léto a na festivaly.
1: Ahoj, hráte tu něco jako Prodigy, alebo Cure, alebo například najlepšie Gorillaz. Chtěl by som něco od nich zahrať pre všetkých, ktorí sú momentálne v práci, aby som si pripomenul môj letný festival. Ďakujem, Milan alias Bonjourno.
0: Tak Milane, mám to tady pro tebe Mám to tady pro tebe připravený a hlavně jsem vybral teda to, co by si chtěl nejradši, což je Gorillaz, Feel Good Incorporation, a tato písnička pro mě osobně má taky takovou krásnou nese vzpomínku, protože to bylo taky léto. Já když jsem ten hit slyšel poprvé, tak to bylo léto a my jsme jeli tehdy se školou, normálně se základkou, jsme jeli do Itálie, měli jsme takovou jakoby, jako výlet vlastně, jako sportovní. No a tohle tam tehdy hrálo a já jsem si tam poprvý dal takový to kapučínko, užil jsem si takovou tu italskou pohodičku, teda mě bylo asi nevím kolik, třeba 14, jo, nebo možná dokonce míň, ale už tehdy jsem si to užíval, no a hrála právě tahle písnička Gorillaz Feel Good Incorporation.

Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem. A já jsem vám říkal, že dneska máme obrovský počet všemožných svátků. Postupně si to tady teďka odhalujeme. Samozřejmě 20. září, svátek, co se týče jmenin, tak slaví Olek. No ale pozor, měli jsme Den Batmana, to už jsme si říkali, jo. Národní den úklidu, super, ano, máme za sebou. Mezinárodní den snězení jablka je taky dneska. No a je toho mnohem víc, protože teď si připomeneme Mezinárodní den červené pandy. To se taky slaví dneska. Ano, pandy bývají nejenom černobílé, ale i červené. Najít je můžete v Himalájích a v různých opravdu vzdálených místech, listnaté a smíšené lesy. Jižní Čína, Nepál, Bhútán, Indie a tak dále. No, je to opravdu hezká podívaná, nebo je samozřejmě můžete vidět i v zoologické zahradě. No a pokud byste teda chtěli někam vycestovat, tak je to velmi jednoduché. Můžete cestovat s Radiem Kiss a s Blue Stylem třeba do Egypta. Tam teda pandy neuvidíte, ale je tam

0: balí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: 3, 4. Jukebox Radio Kiss.
1: No tak co, kysáci, už se nám to pomalu, ale ještě blíží ke konči. Ano, jak vidíte, i mně už ta pusa úplně nemluví. Nicméně, máme ještě půl hodinky před sebou, ještě několik jukeboxů stihneme, ale nic si z toho nedělejte, protože po 12. hodině nám startují noční jukeboxy s Kubou Krabáčem. Ten mi psal, že už se úspěšně dostal do Prahy, takže brzy ho tady přivítám. No a my jdeme na další hlasovku a další jukebox, který vám splním konkrétně ještě já.
2: Dobrý večer, Alexi. Mohl bych tě poprosit o písničku Vesná Moravo, pokud by to šlo, pokud ne, tak něco, cokoliv. A chtěl bych to tobě do rádia a mě hlavně na cesty, ať mě ta noční uteče a pro všechny, co mě znají a rádioky poslouchají. Děkuji, Mára, pěkný večer.
1: Máro, písničku mám připravenou, jinak máš pravdu, že teďka už startují noční směny, takže sovičky moje, noční kysáci, tohle je pro všechny vás, vy, co už jste připravení to odstartovat tu práci od 12. hodiny, někdo z vás už možná odstartoval, tak pojďme na to. Moravo, Vesna feat. Ego na Radio Kiss.

Kysáci, ty 4 hodinky nám utekly jako voda a na mě už tady kouká Kuba Krabáč, který se na vás strašně těší, protože noční jukeboxy dneska patří jen a jen jemu. No a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a pustit vám poslední jukebox a poslední song, který bude v mé režii. No a já bych opět rád využil bonusový song. Já to tak nazývám, protože to jsou písničky, které si objednáte přes můj Instagram. A jak jsem tady jednou zahlásil, že to můžete taky udělat, tak mi tady napsal Lukáš, který se nejdřív zeptal, jestli teda píše správně. Lukáši, ano, trefil si to dobře. Potom se mě ptal, jaký ty písničky, v jakém stylu vlastně může objednávat. Já jsem mu říkal, že hele, prostě nejlepší pecky od 90. let, něco tanečního a tak, milénium, tohle my jedeme. A on mi říká, hele, a šlo by pustit Pendulum a Tarantulu. A já mu říkám, Lukáši, nebudeš mi věřit, ale šlo. Tak smějte krásně, Pendulum, Tarantula a Jakub Krabáč za chvilku ve studiu.

0: Pendulum Tarantula teda, Alexi, ty tady jedeš pěkný pecky.
1: No, tak to víš, Tarantula, no. Hezký.
0: No krásně jsme si tady aspoň zapařili. No nicméně, já jsem dnes jel do rádia zhruba 2 hodinky, takže jsem měl dost času tě poslouchat.
1: Ajajajaj, takže...
0: A ty jsi... Ty jsi zmínil, no. Že dneska je Mezinárodní den Batmanů.
1: Ano.
0: A tak já se tě chci zeptat, jaký je tvůj nejoblíbenější superhrdina a proč jsem to já?
1: I'm Batman. Hele, ale nebudeš mi věřit, Kuby. Normálně, než jsi sem přijel, tak jsem si říkal, hele, přijde sem Kuba a já se ho zeptám, jaký je jeho nejoblíbenější hrdina. Fakt, pak jsem to nějak zapomněl, ty jsi mi to pak krásně zpětka hezky vzal. No prosím tě, můj nejoblíbenější hrdina. Ha, ty brďo, to je těžký, to je těžká otázka. Já jsem vždycky chtěl lítat, to se mi hrozně líbilo. A líbilo se mi takový ty jako kinetický energie. Takový to, jak můžeš prostě to... Hele, číst myšlenky, to radši ani nechci.
0: Ty jo, ale to jsem si říkal kolikrát taky. Když jdeš někam do obchodu a ta milá slečna se na tebe usmívá, co si skutečně v hlavě myslí, jako jo?
1: No to jo. Ale pak, co ta milá slečna, ale potom, co ta paní, když je na kase a neusmívá se na tebe, tak to vůbec nechci
0: slyšet. No, tak to jo.
1: Tak jo, Kuby. A teda tvoje verze?
0: Hele, já bych asi zůstal u toho samého, co říkáš ty. Asi by to za mě byl Superman, protože jo, přece jenom obří síla, jo, přece jenom, jak říkáš, no, lítání.
1: Superman je ale úplně kombinace, že jo? Lítáš, no jo. Síla, teď on má nějaký ten ty oči, že kouká přes ty stěny, že
0: no
1: jo?
0: Jasně.
1: Může foukat, odfouknout je úplně pryč. To je jako dobrý mix.
0: A hlavně je skoro tak sexy, jako my dva.
1: To je pravda.
0: Alexi, díky za vysílání. Měj se krásně. A za chvilku noční juboxy.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Nový pracovní týden a s ním i první pondělní noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Jdeme na to!
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kysáci, máme 21. září. Matouš má svátek a vy jste si naladili pondělní noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Já tady samozřejmě chci nejdřív pozdravit do služebního vozu Policie České republiky, kde nás ladí Monča a její kolega. A než prozradím, co budeme hrát, tak pojďme provětrat telefonní číslo 210 323 323. A chtěl bych tady slyšet aspoň třeba 2-3 z vás, co teďka ladí, aby prozradili, co vlastně takhle v noci děláte. Jestli jste si protáhli tu noc, anebo naopak, se právě teďka nacházíte někde na noční a máte to do té 6. hodiny, tak pojďte volat telefonní číslo 210 323 323 a využijte ten prostor, abyste mohli někoho pozdravit. Už mi to tady bliká, tak pojďme zvednout prvního z vás. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal? Ahoj.
1: Ahoj, tady Pavel.
0: Pavle, jak trávíš pondělní noc?
1: Momentálně za volantem, jelikož jsem taktikář z Plzně.
0: Aha, a koho bys chtěl takhle pozdravit třeba přes ETR Radio Kiss?
1: Úplně všechny, ať jsou to záchranné složky, ať seš to, Kubo, třeba i ty, k tobě do studia, ať se máš krásně, ať ti to s náma uteče. A všem řidičům, ať šťastně dojedem, protože to je nejdůležitější.
0: Je to tak, Pavle, díky, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
0: No, bliká to tu jak vánoční stromeček, tak pojďme na dalšího. Radio Kiss, Kuba, kde se dovolal, ahoj. A, už to típnul někdo, tak ještě jednou. Radio Kiss, Kuba, kde se dovolal, ahoj.
2: Ahoj, čau, Peťo z Mohelnice.
0: Ahoj, Peťo, jak trávíš ty pondělní noc?
2: Bona, pijeme, veš čo? jako dobré, veľa vína, veľa domácej palenky.
0: Takže je skvělá atmosféra. Koho chceš ty pozdravit přes ETR Radio Kiss?
2: Hele, pro všechny, hlavně záchranné zložky, lebo tady měli perno. Mm-hmm. Je se s policajty, nebo to hasiče, záchranáře. Bylo to hustý přes víkend a prostě všechny kysáky, jo, a hlavně jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Péťo, díky, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
2: Jo, super, hele, a my jsme spolu na party, možná si mě nepamatuješ, já měl ten černý klobouček.
0: Hezky, a možná, jo. Hezky, tak jo. Jsem rád, že jsi takhle ozval a že jsi připomněl, měj se krásně, ahoj.
2: Určitě, ti taky, díky, čau, čau.
0: Sice nám dochází čas, ale pojďme zvednout ještě třetího z vás. Radio Kiss, Kuba, kde se dovolal, ahoj.
3: Sice nám dochází čas, ale pojďme.
2: Ahoj.
0: Poprosím slumit rádio, super. Jak se jmenuješ?
4: Jsem Oskum, Štefan se jmenuji.
0: Štefane, jak ty trávíš pondělní noc?
4: Já bohužel řídím, no, 400 kiláků ještě mám do Lince, takže frčím, letím. Mm-hmm. A ráno zase ve 4 musím se zvednout a letět na Vídeň kamionem už.
0: Tak já doufám, že ti to při poslechu Radia Kiss uteče. Koho chceš pozdravit ty přes ETR Rádia?
4: Za prvý bych chtěl pozdravit svoji milou Aničku, jo. Mm-hmm. Nevím, nějakou písničku, to už je na vás, co tam jakoby dáte. Hlavně pro všechny kamionáky, jo, který teďkom řídí a musí to řídit, pro policajty, pro zachrnáře, pro hasiče, jo, protože to jsou teďkom složky, které jsou moc vážný v našem životě, jo, a bez nich my jsme jakoby nikudy, ale bez kamionáků taky, jo, protože když nedovezeme potraviny, tak budeme cucat prst.
0: Je to tak. Díky, že jsi zavolal. Měj se krásně. Ahoj.
4: Čau.
0: A společně, kysáci, jedeme až do 6. hodiny a já už prozradím, že muzika, která je nachystená, je Michaela a Sprayer Frère, rok 1994.
5: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Labuš, Sweet Dreams, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss a já už zdravím na našem telefonním čísle 210 323 323 Petera. Ahoj!
1: Ahoj, Kubo.
0: Zníš nějak dneska trošičku nějak smutně, co se děje?
1: Unavený, já jsem v práci.
0: No, tak to je pravda, že někdy to v práci není úplně fajn, ale já věřím, že ti udělá určitě radost Radio Kiss a Jean-Luc Kiss Message, naše tvorba. A komu bys jí chtěl poslat ty?
1: Ještě od tebe do studia.
0: Děkuju.
1: Všetkým kyslím tam.
0: Dobře, děkuju, že jsi zavolal, doufám, že ti směna uteče. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A samozřejmě, kysáci, máme ještě jednu možnost, jak vybírat svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A tou možností je naše mobilní apka, tak ji zkuste.
2: Radio

Ladíte Radio Kiss. Nově mi trvá cesta do rádia zhruba 2 hodinky. A díky apkám a našemu telefonnímu číslu mám zhruba nějakou představu, kolik tak posluchačů v noci ladí večerní jukeboxy s Alexem, no a pak ty noční třeba zrovna se mnou. Ale podle toho, kolik já viděl aut, pracovníků na dálnici, konkrétně na D11, a samozřejmě policistů, otevřených čerpaček, no a takhle bych to mohl pokračovat do nekonečna, tak mi došlo, že samozřejmě někteří mají rádio jen jako kulisu a je vás samozřejmě mnohem víc, než jsem si představoval. A právě vám bych chtěl dát prostor. Pojďte využít mobilní aplikaci Rádia Kiss a jen tak někoho pozdravit. Já bych z toho udělal nějaký záznam a v příští hodině si vás pustíme. Tak se teď opravdu těším, kolik schválně dorazí nových hlasovek. Mezitím si dáme další 90. pecku. Tohle to jsou Ace of Base na Kissu. Kiss Radio.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Bliká mi to tady, bliká, jak se snažíte dovolat, což je samozřejmě jenom dobře, ale nesmíme zapomínat, že tady máme i druhou možnost, a tou je naše mobilní aplikace Rádia Kiss, kterou využil Petr Tyrol.
2: Nazdáre Kuba, s kamaráde, zdravíme tě z Dovči, ze Sardinie. Je to tady nic moc, předražené, ale to je jedno. Kubajs, prosím tě, zdravím tam nějakou italskou vypalovačku, výběr nechám na tobě, prostě něco italského. Je to pro tebe a pro všechny kysáky, co teďka makaj. Čágo, pete tyro, hola lady!
1: Krásný konec. Nicméně vím, že Italo Brothers nejsou sice Italové, ale věřím, že tahle ta hudební pecka ti udělá určitě radost.

0: Kysáci, víte, že Radio Kiss rozdává peníze zadarmo?
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, připomínám mobilní aplikaci Rádia Kiss, protože se snažíme udělat co nejdelší vzkaz, aby bylo vidět, kolik z vás je na druhé straně schválně zhůru. Takže využijte mobilní apku a řekněte jenom ahoj Tonda, zdravím tu a toho a tak dále a já v příští hodině zkusím udělat nějaký mix vašich vzkazů. Nicméně teď se jdeme podívat na naše telefonní číslo 210-323-323, protože na něm čeká pravidelný posluchač Roman, taxikář z Olomouce. Ahoj!
2: Ahoj, Kubíku!
1: Romčo, ty máš vždycky připravený vtípek, pojďme na něj.
2: Jasný, já už jsem ho, když si dávno říkal, to je jedno. Takže přijde doktor do čekárny a říká, co, s čím jste tady, jako k sexuologovi, víš, a říká, s čím jste tady, no nám vůbec nejde, pane doktor, sex, ale vůbec, jako, tak manželka jistuje do vnitřku, výborně, takže do spodního prádla se mě vyslečte, tak se vysleče a říká, dejte ruku za hlavu, ne, tak víte co, tak takhle se prohněte, ne, tak to taky ne, víte co, uděte kočičí hřbet, kočičí, ne, tak to ne, víte co, běžte do čekárny, zavolejte zpátky manžela, tak manžel přijde do té ordinace a ten doktor mi říká, tyva, to fakt vážně nejde.
1: Tak ten je krásný. Pojďme na muziku, ty jsi chtěl Psy a Gentleman. Komu chceš tuhletu muziku věnovat?
2: Jasně, Kubi, takže jako klasika pro tebe, samozřejmě pro kysáky, pro ty naši noční letku, jak to je Pítr Skoťašné, Šrek, Dědek Bábina, David Hlábrbladu a taky pro všechny kamionáky, hlavně taxikáře a taky holkám na benzínky a pekařům.
1: Díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Další hodina a další hudební nášup podle vás. Noční jukeboxy jedou až do 6. A teď si dáme Saše Ecuador!
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: Noční Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 a na něm už čeká Kroly. Ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, publiku.
1: Jaký byl víkend, kamaráde?
2: Pracovní.
1: Takže prakticky bez změny, že?
2: Jo, jasně.
1: Na Rádio Kiss hrajeme samozřejmě to nejlepší od let 90. a ty to moc dobře víš. Co budeme hrát a komu bys to chtěl poslat?
2: Dáme takovou starou 90. Slep a jsme se domluvili na skupce, které máme
1: na Written is a Dancer.
2: Jo, a nechám to zahrát jako vždycky pro kluky z Bentony Trans, pro noční letky pro tebe, pak pro kluky Tomáše a Jirku, Asila a Béďu. A to všechny noční slovy, které musí dělat.
1: Kroly, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
2: Čau.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jaká bude další muzika? To nám prozradí Koťa.
2: Ahoj Kubo, odpálil bys tam Master Blaster a pro naši noční letku, pro Romana Taxilomout, pro Bábinu, dětka Šerka Šneka, pro kamionáka Jendu, kamiončku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia a prostě pro všechny, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťo, měj se krásně a já jenom připomínám, že zbývá ještě několik málo minut. Pokud chcete někoho pozdravit přes ETR Rádia Kiss, tak využijte mobilní apku. Já se tady snažím s tím teďka trošku lopotit a stříhat vaše hlasovky, aby bylo vidět, že na druhé straně rozhodně nejste sami. Teď už si dáme Master Blaster, How Old Are You, právě teď na Kissu. Master Blaster!

0: Zdraví Zdejda Želetava, jedu do práce, do Lince, čágo belo.
1: Ahoj, tady Pavel z Plzně, zdravím všechny kysáky a všechny taxikáře. Ahoj.
2: Ahoj, tady Včelka, zdravím Karla.
3: Ahoj, kudíku, poslouchám se, děláte z Norku, Německu, opa, jedeme na noční pecky, díky, že to
4: čá. Čau, Kubí, chtěl bych pozdravit Janu Paulovou, skvělá to herečka, perfektní popkec, no a taky všechno. Všechny taxikáře a noční laťku. Čauky.
5: Zdravím od Derby z Anglie a přeju krásnou dobrou noc všem kysáčatům a dobrým lidem. Tak, čus, Aleš.
6: Ahoj, tady Martin z Pelřimova a zdravím všechny, kterým neděli večer začala noční. Dík za noční joboxy, je to super. Rádio Kiss nejlepší. Díky moc. Pelřimov jede. Martin z Pelřimova. Čau.
7: A samozřejmě někteří nemohli třeba nahrávat hlasovky, jako Verča a Janča. Verča píše: Ahoj, zdravím všechny pracující, co mají noční. Pá, Verča a Janča. Ahoj, zdravím Míšu Trávničkovou, tvá Janička. Takže kysáci, jestli vám ta hlava trošičku začala padat, říkali jste si, ty jo, ještě tolik hodin přede mnou, spíš si řekněte, ještě už jenom pár hodin přede mnou, ať vám to rychle z rádiem Kys uteče. Teď si dáme další muziku, a to od let 90. Připravená je Alexia a Ulalala.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, jestli jste si říkali, že by to chtělo nějakou vzpruhu, nějakou muziku na probrání, tak nám Šerek prozradí, co to bude, a věřím, že tohle vás rozhodně probudí. Šereku, ahoj.
2: Čau, Kubáno, nazdárek, ahoj, kysáci, čauky.
1: Čauky, povídej, co to bude a komu?
2: Prosím tě, tak bylo by to, jak jsme se bavili, ten Clubhead, ten Up the Bass. Je to pecka.
1: Je to neskutečná řežba.
2: Prosím tě, bylo by to samozřejmě teda pro tebe a klasicky Noční letka samozřejmě, jo, to je jasný, Roman Taxi Olomouc, David Zavlíčku a Brodu a tak dále, a pro moji manželku, která teďka sice spinka, ale třeba si to ráno pustí nebo něco, uvidíme, a tak nějak asi pro všechny kamionáky a tak dále, pro kolegy a tak.
1: Šereku, děkuju, že jsi zavolal, a teď kysáci, volume doprava. Ahoj!
2: Čau, čau, ahoj, čau.
0: Radio Kiss.

0: Jedna hudební pecka za druhou a o tu další se postará Pavel.
1: Krásný večer, Kubíku, krásný večer, Kysáci. Můžu poprosit písničko Dimitri Vegas, Turn the Tide se Silverem a bylo by to pro všechny, co poslouchají tohle úžasné rádio. Pro tebe, Kuby, jako pro nejlepšího moderátora dnešních jukeboxů, podle mě, a pro všechny kysáky, co poslouchají. Dík, Pavel ze Skocka.
0: Pavle, bohužel jsem se snažil, jak jsem se snažil, ale nemáme to v playlistu. Ale věřím, že následující song od Dimitri Vegas tě určitě taky potěší.

0: Celou noc hraje Radio Kiss podle tebe, tak dej vědět, jaká bude další muzika, protože spolu jedeme až do 6.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Radio Kiss.